0: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
7: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pátek 28. srpna. Zklamání a vyhazov provázely vznik opery, jež se ale později už s úspěchem vracela na světová jeviště, která ze množství libozvučných těl protkaných velkými příležitostmi propěvce a pěvkyně. To je, uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Londýnský festivalový orchestr pod taktovkou Rosepopla nám dohrál finále čtvrtou větu symfonie číslo 93 D-dur Josefa Haydna. Je 7 hodin 6 minut, za chvíli se zaposloucháme do známé opery Carmen George Bizeta a uslyšíme jednu ze známých, možná nejslavnějších scén Avanéru. A tu nám zaspívá Elena Garanča, doprovázet ji bude přitom sbor Coro Filharmonico del Reggio di Torino a orchestr v Sinfonia Nazionale della Rei pod vedením Karla Marka Šišona. Nás ale dnes se bude zajímat ještě jiná opera, a sice Lohengrin, opera Richarda Wagnera, romantická opera. Zajímavé je nejenom to, v jakém rozpoložení začal komponovat, ale také kde a proč se premiéra neuskutečnila v roce, na který ji Richard Wagner plánoval. To vše ale trochu později.

Elina Garranča nám dospěla známou scénu Avanéra ze opery Carmen George Bizeta za doprovodu sboru Coro Filharmonico del Reggio di Torino. Doprovázel i orchestr Sinfonica Nazionale della Rei pod vedením Karla Marka Šišona. A my už máme 7 hodin 11 minut, téměř celý den před sebou a počasí, které nás dnes čeká, potěší především ty, kteří mají rádi teplo. Dnes bychom měli mít odpoledne mezi 30 až 32 stupně Celsia. A možná potěší i ty, kteří čekají na vláhu, aby se zavlažila jejich zahrádka, protože k večeru nebo v podvečer už by měli k nám nejenom přibývat mraky, tedy přibývat oblačnost, ale vyskytnou se i přehánky, ale pozor, místy i bouřky a silné. Jinak během dopoledne a odpoledne by mělo být převážně polojasno.

Slyšeli jsme ukázku díla Petra Iljiče Čajkovského z jeho klavírního cyklu Dětské album. 11. část v Sladkém snění nám zahrál Daniel Trifonov a dohrál ji ve 7:45. Nyní se už oddáme hudbě filmové Howarda Shore a připomeneme si film Pán prstenů, Společenstvo prstenů z roku 2001. Ale ještě předtím tu mám upozornění pro řidiče o uzavírkách. Uzavřena je pro průjezd ulice Hovorčovická a také Roháčova.

0: Klasik Praha.
1: 5. září začne 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená a přijede i řada dalších špičkových interpretů, kteří zahrají nejen Dvořákovu hudbu. O letošní programové nabídce Dvořákovy Prahy si budeme povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem v příštím pořadu Hudba v miléniu. K poslechu premiéry v úterý 1. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
10: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
9: Mají i pořádný stroje?
10: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
11: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
12: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
13: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí, u nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha, zábava na celý den.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Michal Kaňka a Pražský komorní orchestr nám dohráli třetí část koncertu pro violončelo a orchestr číslo 2 a dur Karla Stamice 5 minut před 7:30. Dnes máme 28. srpna a pokud bychom se vrátili do roku 1850, pak by nás večer čekala premiéra jednoho slavného díla Richarda Wagnera. Tehdy ještě slavné nebylo, bylo i neznámé. Lohengrin, to je romantická opera, která přináší příběh bájného rytíře Lohengrina, který přichází do světa lidí a očekává zde pochopení, porozumění a důvěru. Taková tematika byla Richardu Wagnerovi blízká právě v onom období, kdy začal s komponováním Lohengrina. Kde komponoval a proč mu byla blízká taková tematika, to si řekneme za chvíli po první části serenády pro smyčcový orchestr S-dur Josefa Suka.

Slyšeli jsme Pražskou komorní filharmonii, dnes Prague Filharmonia. To byla nahrávka, kdy se ještě jmenovala jako Pražská komorní filharmonie a řídil ji Jakub Hruša. My měli možnost slyšet v jejich podání první část serenády pro smyčcový orchestr Esdur Josefa Suka. Tato pěkná serenáda dozněla 7:58 a nás za chvíli bude zajímat hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Zaposloucháme se do třetí části koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 Esdur se sólem Radka Baboráka. Předtím má ale solo jedna opera a vy už víte, jaká je to opera Lohengrin. 28. srpna roku 1850 měla premiéru, ale pochopitelně ji skladatel musel nejdříve vytvořit a tvořil ji vlastně v rozpoložení velkého zklamání. V roce 1845 v takovém rozpoložení přijel do Mariánských lázní. Tehdy prožíval zklamání ze svého předchozího díla opery Tannhäuser, která se dočkala jen průměrného úspěchu a později po jejím přepracování nebyla přijata ani v Paříži. V Mariánských lázních ale načerpal nové síly a dokonce i inspiraci nejenom k Lohengrinovi, ale prý také k pěvcům norimberským a zabýval se mýty o Nibelunzích a Grálu.

Dozněla hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Slyšeli jsme třetí část koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S Dur v podání vynikajícího ansámblu Baborák Ensemble se solistou Radkem Baborákem. 7 minut

0: To po půl osmé se ještě jednou vracíme k dílu Richarda Wagnera k Lohengrinovi, k opeře, která měla 28. srpna premiéru. Bylo to v roce 1850, ale tu premiéru měla zažít o něco dříve a v Drážďanech. Ale partituru opery sice dokončil Wagner už v roce 1848, ale za účast na květnovém povstání téhož roku byl vyhoštěn z vlasti a odjel do Švýcarska, čímž došlo pochopitelně k odkladu i premiéry Lohengrina v Drážďanech. Ale nakonec k premiéře došlo, i když o dva roky později, a to ve Výmaru, právě 28. srpna, ale jedině s velkým přičiněním skladatele a dirigente Ference Lista, který právě dirigoval onu premiéru. A my si teď alespoň část z této opery z Lohengrina vyslechneme. Bude to předehra ke třetímu dějství a hrát ji bude Česká filharmonie pod taktovkou Zdeňka Chalabaly.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla předehra ke třetímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera. My ji slyšeli v podání České filharmonie pod taktovkou Zdeňka Chalabaly. V 7 hodin 41 minut se rozeznějí další pěkné tóny, tentokrát od skladatele George Gershwina. Třetí část jeho koncertu F-dur pro klavír a orchestr v podání Petra Donahu a souboru City of Birmingham Symphony Orchestra uslyšíme pod vedením Simona Rattla.

0: Peter Donahue a City of Birmingham Symphony Orchestra pod vedením Simona Rattla dohráli třetí část koncertu F-dur pro klavír a orchestr George Gershwina a hráli v 7 hodin a 48 minut. Teď už nás potěší za chvíli hudba Giacoma Pucciniho a bude to árie z opery Giannis Kiki. Zpívat nám bude Jonas Kaufmann a za chvíli, až zazní jeho hlas, uslyšíte také orchestr del Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

To byl Jonas Kaufmann a opera Giacomo Pucciniho Giannis Kiki. Slyšeli jsme árii a verte Torto Firenze Come, a to nejenom v podání Jonase Kaufmana, ale také orchestru Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana. 7 hodin 54 minut a ještě jedna skladba před zprávami v 8, a to bude od Antonína Dvořáka. První část svity A dur. Hrát nám ji bude muzika Florea pod vedením Marka Štrincla.

0: Slyšeli jsme hudbu Antonína Dvořáka. Jeho známou svitu A dur nám připomněla první části Muzika Florea pod taktovkou Marka Štrincla. My se za chvíli budeme moci zaposlouchat do dalších tónů v druhé části ranního vysílání po zprávách v 8. A tou první skladbou bude předehra Candid, předehra k tomuto hudebně dramatickému dílu Leonarda Bernsteina. Už za chvíli uslyšíte v podání souboru Los Angeles Philharmonic Orchestra pod vedením autora Leonarda Bernsteina. A připraveny jsou i další melodie, třeba od Ericha Wolfganga Korngolda, Preludium a serenáda z pantomimy Der Schneemann. Solo nám bude hrát Daniel Hope a Královská stockholmská filharmonie pod taktovkou Alexandra Schelly, ale k tomu dojde v skutku až po zprávách v 8.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Na valné shromáždění OSN v New Yorku vedle prezidenta Petra Pavla v září pojede i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka. Řekl to nastupující český velvyslanec ve Spojených státech amerických Jakub Kulhánek. Macinka se podle něj zúčastní i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu, s níž česká armáda dlouhodobě spolupracuje. Lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům skipasů z uplynulých 3 zimních sezon část peněz. Krok je součástí opatření, na nichž se s areály dohodl italský antimonopolní úřad, který prošetřoval chování provozovatelů. Přijímání žádostí začne 15. října. K dispozici až do vyčerpání 30 milionů eur. 2 neznámí lupiči včera ukradli šperky z vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Koná se tam výstava pařížského klenotnického domu Van Cleef & Arpels. Muži do budovy vstoupili kolem 14. hodiny a chovali se jako běžní návštěvníci. Načež před zraky kolem stojících rozbili skleněnou vitrínu a uprchli z klenoty dosud neznámé hodnoty. Dnes bude nad Českou republikou oblačno až polojasno. Odpoledne od západu v Čechách večer i na západě Moravy dojde k přibývání oblačnosti a postupně se objeví přehánky, místy s bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší dnešní odpolední teploty se na našem území budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia. Na západě Čech ale bude o něco chladněji, 26 a v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů Celsia. To je ze zpráv a 8 vše. Nyní už se zaposlouchejme do předehry k hudebně dramatickému dílu Leonarda Bernsteina Candid.
1: Jsme Klasik Praha.

Hudební nabídku druhé části ranního vysílání jsme rozjeli poměrně razantně s hudbou Leonarda Bernsteina, s jeho předehrou k hudebně dramatickému dílu Candide. Je to dílo, které nám přinesl soubor Los Angeles Philharmonic Orchestra pod taktovkou Leonarda Bernsteina 6 minut po 8 hodině. Nyní už je na řadě skladba, o které jsem také hovořil ještě před zprávami, a to od Ericha Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, který uspěl neobyčejným způsobem ve Spojených státech amerických. My uslyšíme preludium a serenádu s pantomimy Der Schneemann. Daniel Hope zahraje solo a doprovázet bude Královská stockholmská filharmonie pod vedením Alexandra Schelly. Předtím ale ještě informace o jedné dopravní nehodě. Stala se v Českobrodské ulici, tam kvůli ní budete muset zpomalit.

0: Není divu, že Erich Wolfgang Korngold uspěl jak v oblasti klasické hudby, tak i té filmové. Měl neobyčejný cit pro melodie. My jsme slyšeli jednu z nich. Pocházela z Preludia a serenády z pantomimy Der Schneemann. Hrál ji Daniel Houp a Královská stokholmská filharmonie pod taktovkou Alexandra Schelly. 8 hodin 10 minut a přichází na řadu hudba Vojtěcha Jírovce, našeho rodáka. Rodáka z Českých Budějovic, český skladatel období klasicismu, který se prosadil v zahraničí, působil ve Vídni, v Itálii, v Londýně, měl spoustu známých, mimo jiné se přátelil s Haydnem a patřil k uznávaným evropským skladatelům své doby. A nejspíš i proto si vybral jeho dílo také soubor, který patří k nejstarším, nebo řekněme nejdéle nepřetržitě fungujícím komorním tělesům ve Spojeném království, tedy ve Velké Británii. Je to soubor London Mozart Players. Právě ten nám zahraje třetí část symfonie Concertante de Dur Vojtěcha Jírovce. Soula budou mít Michael Foyle, Emily Sun a Rosalind Ventris.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla třetí část symfonie koncertante de dur Vojtěcha Jírovce. Hrál nám soubor London Mozart Players pod vedením Howarda Griffithse a sola měli Michael Foyle, Emily Sun a Rosalind Ventris. Minuta po čtvrt na 9 a

Čas pro hudbu z muzikálu, z filmu, který oslovil ve své době mnoho a mnoho diváků a divaček, zvláště divaček, protože měl všechna ta podívaná, krásné představitele a pochopitelně i mužského představitele. Hudbu zkomponoval Justin Hurwitz a my teď uslyšíme část s názvem Planetarium.

0: Klasik Praha.
1: Ústřední postava frankovlámské školy, první mistr vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, to byl Josquin des Prez. Od jeho úmrtí uplynulo letos rovných 505 let. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jsme violončelovou sonátu číslo 7 D mol Giovanni Benedetta Platyho, ne celou, jen čtvrtou část, a tu nám zahrál Abel Salačuej. Dohrál ji 4 minuty před 8:30 a následovat bude v našem dnešním ranním programu hudba Pietra Mascagniho. Z jeho opery Intermezzo Symfonico si poslechneme. Je to opera Sedlák kavalír a hrát ji bude Filharmonia Orchestra pod vedením Giuseppe Sinopoliho.

0: Slyšeli jsme předehru k opeře Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Hrála Česká filharmonie pod taktovkou Gaetana Delogu a dohrála 8 minut po půl deváté. Nyní nás čeká také opera, ovšem tentokrát to bude árie z opery La Juive, známého to díla Jacquesa Fromentala Lévyho. Zaposloucháme se do toho, jak naspíval jednu ze známých árií Bonaldo Ciariotti. A bude to árie, kterou také bude doprovázet sbor Ambrosiánské opery a orchestr New Philharmonia Orchestra pod taktovkou Antonia de Almedy.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Sylla Riger, to byla árie z opery La Juive Jacques'a Frumentala Elievyho. My se zaposlouchali do krásného hlasu Bonalda Gioiottiho a také do hlasů sboru Ambrosiánské opery. Doprovázeli orchestr New Philharmonia Orchestra pod vedením Antonia de Almedy. Za malou chvíli 8:45 a příjezd královny ze Sáby od Georga Friedricha Händla. Hrát nám bude tuto známou skladbu soubor City of London Symphonia pod vedením Richarda Hickoxe.

0: Dozněl příjezd královny ze Sáby Georga Friedricha Händla, hrál nám Orchestr City of London Symfonia pod vedením Richarda Hickokse a už za chvíli budeme poslouchat hudbu Beethovenovu.
1: Klasik Praha.
2: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma dvě, Ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash's Aid, Ibai Chem, Collegium 1704, ukrajinský oktet Orpheus, Kata a sbor Permoník nebo Amandine Beyer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
10: Jedině v outletu Pop Airport.
9: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
10: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Více na pop.cz.
11: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
13: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
14: Vážně? A co umí?
13: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
14: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Slyšeli jsme hudbu Ludvíka van Beethovena, byla to známá symfonie číslo 7 a dur. Třetí větu nám hrál Chicagský symfonický orchestr pod vedením Georga Scholty. 8 hodin 59 minut, za chvíli tedy 9. hodina a dopolední vysílání Ondřeje Fischera. Filip Sichra vám přeje pěkný pátek i celý víkend.
1: Jsme Klasik Praha.

Hezké páteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je necelých 9 minut po 9. hodině. Máme 28. srpna, svátek dnes slaví Augustín, tak pokud znáte osobně nějakého Augustína, určitě mu popřejte. No a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás teď zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 FM, případně nás můžete jako obvykle naladit i prostřednictvím internetu v digitálním vysílání DAB+, nebo třeba v mobilní aplikaci. Právě teď náš dopolední program zahájil světoznámý houslista Itzhak Perlman s Pittsburghským symfonickým orchestrem a zahrál nám známou skladbu houslového virtuóza 19. století Pabla Sarasateho s názvem Cikánské melodie. Dirigoval André Preven. No a před 10. v našem programu mimo jiné uslyšíme třeba hudbu inspirovanou slováckým folklorem, část slovácké svity Vítězslava Nováka, také francouzské baroko Chopina, Dvořáka, Haydna a samozřejmě i hudbu filmovou. Takovýto pestrý program pro vás máme připraven tady na Klasik Praha v nejbližších minutách. No a teď nám zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený Vladimírem Válkem. Bude to skladba Bedřicha Smetany, nazvaná Pochod ke slavnostem Shakespeareovým.

Bedřich Smetana napsal v roce 1864, když se připomínalo v Praze 300. výročí narození Williama Shakespearea, skladbu nazvanou Pochod ke slavnosti Shakespeareově, kterou jsme teď poslouchali i v našem vysílání v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Vladimíra Válka. Mimochodem právě touto skladbou Pochodem ke slavnosti Shakespeareově byl před pár dny zahájen hudební festival Zlatá pecka, který probíhá v Chrudimi a který pořádá mezzosopranistka Dagmar Pecková. Tato skladba tedy zazněla na zahajovacím koncertě 24. srpna, ale festival stále ještě probíhá, bude trvat ještě více než týden až do 6.9. a více informací o jeho programu najdete na webových stránkách zpfestival.cz. No a my v našem dopoledním programu teď pokračujeme filmovou hudbou, respektive seriálovou, protože to bude hlavní téma z televizního seriálu Sherlock z roku 2010, což byl seriál, který tedy adaptoval známé detektivní příběhy Artura Conana Doyla, ale zasadil je do moderní doby, a hudbu k tomuto seriálu složil skladatel David Arnold. My si ji teď poslechneme v podání tělesa Royal Philharmonic Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: 14. července slaví obyvatelé Francie, jak známo, státní svátek. Součástí oslav je i tradiční velkolepý koncert de Paris, konaný přímo pod Eiffelovou věží na Champ de Mars. Jaká je historie i současnost tohoto hudebního svátku? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s premiérou v pondělí od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
4: Plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
14: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
15: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
16: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
17: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Tohle je Klasik Praha.

Italský houslový virtuos a skladatel Arcangelo Corelli je spojen s rozvojem formy zvané Concerto Grosso a my jsme právě teď z jednoho Concerta Grossa Arcangela Corelliho, konkrétně Concerta číslo 1 z opusu 6, poslouchali čtvrtou část z nahrávky souboru La Petite Bande, kterou vedl Sigiswald Kajken, známý interpret staré hudby. Posloucháte Radio Klasik Praha teď 9:30, no a smyčcové nástroje budou v hlavní roli i v následující skladbě. Bude to krásná romance z Dvořákova smyčcového kvartetu číslo 10, přezdívaného Slovanský, a hrát nám budou vyhlášení interpreti Dvořákovy komorní hudby Panochovo kvarteto.

Dvořákovu hudbu nám teď hrálo Panochovo kvarteto. Poslouchali jsme romanci z Dvořákova smyšcového kvartetu číslo 10 S-dur, zvaného Slovanský. Jméno Antonína Dvořáka nese také festival Dvořákova Praha, který začne tady v Praze už za pár dní. Zahájen bude v sobotu 5. září v Rudolfinu italským orchestrem Filharmonika della Scala pod taktovkou Ricarda Šajího. Sola v Dvořákově violončelovém koncertu se zhostí Julia Hagen. Kromě toho vystoupí v rámci festivalu třeba jako rezidenční umělkyně Magdalena Kožena, klavírista Kyril Gerstein, houslista Josef Špaček, americká houslistka Hilary Hahn a celá řada dalších vynikajících interpretů tuzemských i zahraničních. No a více informací a kompletní program samozřejmě najdete i na webu festivalu dvořakovapraha.cz. Dále nás čeká hudba Josefa Haydna, 94. symfonie, které se kvůli její druhé větě přezdívá s překvapením nebo s úderem kotlu, ale my si teď poslechneme větu závěrečnou finále, která zazní v podání londýnského festivalového orchestru.

0: Poslouchali jsme hudbu Josefa Haydna, londýnský festivalový orchestr řídil Rozpoupl na této nahrávce závěrečné části z 94. symfonie G-dur Josefa Haydna, přezdívané S překvapením. Chopinovu hudbu nám teď zahraje pianista Marek Kozák. V podání tohoto skvělého interpreta si poslechneme Chopinovu mazurku Cis-moll, opus 30. No a kromě toho ještě uslyšíte v naší tedy dopolední programové relaci třeba hudbu Vítězslava Nováka, také francouzské baroko nebo hudbu španělského skladatele jménem Manuel de Falla. To vše ještě před 10:00.
1: Dobrý den, vážení posluchači, zdraví vás Marek Kozák a přeji vám všem příjemný poslech.

0: Na Klasik Praha jsme teď poslouchali část ze slovácké svity Vítězslava Nováka. Část, která se jmenovala U muziky, zavedla nás tedy do sklípku, kde hraje cymbálovka. No a my jsme poslouchali tuto hudbu také v podání moravských interpretů Státní filharmonie Brno na této starší nahrávce pod taktovkou dirigenta Karla Šejny. Za chvíli naopak velice nová nahrávka, vydaná předloni, kde nám bude zpívat sopranistka Julie Rose, francouzská pěvkyně, věnující se kromě písní také baroku, a právě za doprovodu barokního ansámblu Les Musiciens de Saint-Julien nám bude zpívat skladbu nazvanou Sladké ticho našeho lesa, Le doux silence de nos bois, kterou natočila tedy za doprovodu tohoto souboru pro vydavatelství Alpha Classics na album vydané v roce 2024. No a pak ještě před 10. hodinou třeba také hudba španělská, Manuel de Falla a úryvek z baletu Čarodějná láska. To vše nás čeká už v nejbližších minutách na frekvenci 98,7.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
13: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Sladké ticho našeho lesa opěvovala v písni francouzského raně barokního skladatele, jehož jméno je Honoré d'Ambrois, sopranistka Julie Rose a doprovázeli ji členové souboru Les Musiciens de Saint-Julien. Od raně barokní francouzské hudby teď přecházíme k podstatně temperamentnějším rytmům. Zazní rituální ohňový tanec z baletní svity Čarodějná láska Manuela de Falla.

0: Rituální ohňový tanec z baletní svity Čarodějná láska Manuela de Falla hrál Londýnský symfonický orchestr, ten řídil Geoffrey Simon. Jsou už 9:50, tak jsme se přehoupli do další části našeho dopoledního vysílání na Klasik Praha dnes v pátek 28. srpna. Od mikrofonu vám pěkný poslech přeje Martina Klausová. Další část našeho vysílání otevřeme foxtrotem z 5 pitoresek Ervína Schulhoffa, pak nás bude čekat novinka tohoto týdne a samozřejmě další krásné tituly, ať už z pera Kláry Schumann, Wolfganga Amadea Mozarta, Františka Xavera Richtera a nebo třeba Gaetana Donizettiho.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Syntézou dadaismu, hudební grotesky a raného ragtimeu či jazzu je pět pitoresek Ervína Schulhoffa. My jsme si poslechli první část Foxtrot a hrál nám Tomáš Víšek.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Novinka tohoto týdne tentokrát představuje z Brusunové album, které vyšlo v pátek 21. srpna na labelu Harmonia Mundi. Belgický orchestr Anima Eterna a španělský dirigent Pablo Eras Casado natočili ve stylově poučené interpretaci a nadobové nástroje další ze symfonií rakouského skladatele Antona Brucknera, jehož kompozice patří k nejkomplexnějším i nejpompéznějším dílům pozdního romantismu. V návaznosti na před dvěma lety vydanou nahrávku symfonie číslo 4 S-dur, takzvané romantické, se tentokrát interpreti pustili do symfonie číslo 3 D-mol, které se přezdívá Wagnerovská. S Richardem Wagnerem ji spojuje nejen dramatický a heroický výraz, ale také známá anekdota, podle níž právě nad partiturou této symfonie a také nad velkým množstvím piva se prý oba skladatelé spřátelili. Skladbu doprovází i řada dalších legend, například katastrofální premiéra, kterou Bruckner musel osobně řídit kvůli nečekanému úmrtí původního dirigenta. Během koncertu prý sál průběžně opustilo nejen nespokojené vídeňské publikum, ale nakonec i samotný orchestr. Dokonce i na poměry Antona Brucknera, který často své symfonie revidoval, existuje tato třetí symfonie v neobvyklé množství verzí, celkem v 6 variantách, které vznikly v rozmezí 16 let. Soubor Anima Eterna natočil tu nejstarší z nich a jejich intenzivní provedení, využívající historické dechy a střevové struny, získalo v prvních recenzích nadšenou chválu. My jako hudební ukázku z této symfonie nabízíme třetí větu, tedy dramatické skerco.

Doznělo skerco ze symfonie číslo 3 Antona Brucknera, hrál soubor Anima Eterna a jednalo se o ukázku ze naší novinky týdne, tedy z alba, které vyšlo 21. srpna u labelu Harmonia Bundi a na které belgický orchestr Anima Eterna a španělský dirigent Pablo Eras Casado natočili ve stylově poučené interpretaci a na dobové nástroje třetí symfonii rakouského skladatele Antona Brucknera. No a nás už teď bude v příštích minutách těšit hudba Kláry Schumann. A sice jedno z jejich opravdu hraných děl teprve v 15 nebo už v 15 letech zkomponovala svůj jediný dokončený klavírní koncert A-moll. Ten byl tedy o 10 let starší než koncert ve stejné tónině jejího budoucího manžela Roberta. Sama si tehdy ten koncert premiérovala, doprovázel ji tenkrát Gewandhaus Orchester pod taktovkou Felixe Mendelssohna Bartholdyho. No a nám druhou větu romanci z této kompozice Kláry Schumann zahraje klavíristka Beatrice Rana za doprovodu Chamber Orchestra of Europe.

0: Romance, takové označení nese druhá věta klavírního koncertu Amol Kláry Schumann a tomuto charakteru plně odpovídala i interpretace. Hrála Beatrice Rana, Chamber Orchestra of Europe a Jannik Nezé-Segan. Teď nám kolegyně Mirka Časarová prozradí, kdo bude jejím hostem tuto sobotu v rámci jejího pořadu Na osobní notu a pak se budeme věnovat hudbě filmové. Poslechneme si svitu ze slavného filmu Základní instinkt. Autorem hudby je Jerry Goldsmith.
1: Klasik Praha.
2: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
5: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším.
8: Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Tohle je Klasik Praha.

Doslova legendárním se v době svého vzniku, tedy na počátku 90. let 20. století, stal thriller se Sharon Stone a Michaelem Douglasem v hlavních rolích Základní instinkt. Autorem hudby byl Jerry Goldsmith, držitel jednoho Oscara, 18 nominací, 6 Grammy a 9 Zlatých globů, takže i ten přispěl svou troškou do mlýna k úspěchu tohoto snímku. Svitu z hudby k tomuto filmu hrál německý symfonický orchestr z Berlína a řídil David Newman. No a my si teď poslechneme hudbu Františka Xavera Richtera. Zazní první věta z jeho symfonie B-dur.

Dozněla první věta Allegro assai ze symfonie B-dur Františka Xavera Richtera, významného českého barokního a raně klasicistního hudebního skladatele, rodáka z Holešova. Hrál Helsinki Barok Orchestra, řídil Aapo Häkkinen. No a teď už nám tenorista Juan Diego Flores připomene slavnou árii z opery Nápoj lásky Gaetana Donizettiho.

Na Rádiu Klasik Praha jsme právě v podání tenoristy Juana Diego Floreze poslouchali arii Una furtiva lagrima, arii z opery Nápoj lásky od Gaetana Donizettiho, jinak komické opery, ovšem toto je tedy taková smutnější molová arie, kterou Juan Diego Flores teď zpíval za doprovodu tělesa orchestra de la Comunidad Valenciana. No a dále v našem dopoledním programu tady na Klasik Praha teď zazní Gershwinova hudba Ragtime Clap Your Hands, který nám zahraje pianista Ellen Feinberg, specialista právě na americký repertoár.

Slyšeli jsme Gershwinovu skladbu Clap Your Hands, neboli Zatleskej, kterou nám teď zahrál pianista Alan Feinberg, hráč věnující se pravidelně americkému repertoáru. Teď jsou 10:45 a v našem dopoledním programu budeme pokračovat působivým Starým hradem, což je druhá část známého cyklu Obrázky z výstavy od Modesta Petroviče Musorgského. Původně je to samozřejmě cyklus klavírní, inspirovaný díly výtvarníka Viktora Hartmana, Musorgského přítele. Nicméně Ravelova orchestrální podoba této skladby, vytvořená až o několik desítek let později, ta je samozřejmě slavnější, no a my si teď tedy Starý hrad poslechneme v orchestrální podobě z nahrávky vídeňských filharmoniků, které bude řídit Gustavo Dudamel.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Ladíte Klasik Praha.

Pět minut před 11. na Klasik Praha zazněl tento závěr ze Saint-Saënsovy známé světy Karneval zvířat. Byla to nahrávka, kde účinkoval italský orchestr Národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána a klavíristka Marta Argerič. No a před 11. hodinou tady ještě mám krásné úvodní adagio z Bruchovy skladby pojmenované Skotská fantazie pro housle a orchestr. Je to skladba založená na nápěvech skotských lidových písní, které ovšem Bruch čerpal z archivu, protože sám Skotsko, na rozdíl třeba od Mendelsona, nikdy nenavštívil. No a my si poslechneme z této jeho skotské fantazie tedy zmíněnou první větu z nahrávky Itzáka Perlmana a londýnské Nové filharmonie.

Na Klasik Praha krátce po 11. hodině zazněla teď tato známá árie Camille Saint-Saëns, pocházející tedy z této narozeninové ody pro královnu Marii, respektive ta árie samotná se jmenuje Strike the Viol a my jsme ji teď slyšeli v podání souboru Jupiter, což je ansámbl vedený loutnistou Thomasem Danfordem, který často spolupracuje s mezzosopranistkou Leou Desandre. Ta byla solistkou i na této nahrávce vydané v loňském roce album s názvem Songs of Passion, zaměřené právě na anglickou renesanci a rané baroko, kde kromě perslových skladeb znějí i třeba díla Johna Dowlanda. Tuto narozeninovou ódu napsal Henry Purcell pro královnu Marii II. Stuartovnu v roce 1694. Bohužel shodou smutných okolností královna téhož roku zemřela, takže Purcell pro ní pak psal pár měsíců po hudbě narozeninové i hudbu pohřební, která se také stala slavnou. No a my budeme teď pokračovat hudbou Maurice Ravela, francouzského skladatele, bude to svita číslo 2 z baletu Daphnis a Chloe a bude nám hrát Bostonský symfonický orchestr, který bude řídit dirigent Claudio Abbado.

0: Klasik Praha.
1: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Tímhle šrotem to v životě nedodělám!
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
11: Pak hrnky,
10: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
12: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Tohle je Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha v dopoledním vysílání jsme teď poslouchali hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Dvě části z koncertu G-moll nám zahráli hoboistka Xenia Loeffler a orchestr Collegium 1704 ji doprovázel pod vedením Václava Luxe. Na této nahrávce, kterou jsme teď poslouchali, máme necelé 3 minuty po 11:30 a dále se v našem dopoledním programu rozezní Dvořákova symfonická hudba. Jeho třetí symfonie S-dur a její závěrečná věta, tentokrát v podání dirigenta Libora Peška a Liverpoolské královské filharmonie, jejímž byl Libor Pešek svého času šéf-dirigentem.

Na Klasik Praha dozněla symfonická hudba Antonína Dvořáka. Tentokrát jsme si pustili část z jedné z jeho méně často hraných symfonií. Je to ovšem skvělé dílo. Je to symfonie číslo 3 S-dur Antonína Dvořáka. Jejíž finále, protože je to pouze třívětá symfonie, tak to byla třetí věta, nám teď hrála Liverpoolská královská filharmonie pod taktovkou Libora Peška, který byl šéfdirigentem tohoto britského tělesa na konci 80. a většinu 90. let minulého století. Následuje teď hudba Vincenza Belliniho, árie Do polo scuro nembo z opery Adelson e Salvini od tohoto mistra operního belkanta, a zpívat nám bude mezzosopranistka Lena Belkina, doprovázená orchestrem Mnichovského rozhlasu.

0: Výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
5: Profi Voda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
10: Ladíte Klasik Praha.

Krátce před 12. hodinou jsme teď v našem dopoledním vysílání tady na frekvenci 98,7 vyslechli hudbu Bohuslava Martinů, jeho hudbu komorní. Byla to tentokrát energická třetí věta z Martinů klavírního tria číslo 2 d-moll a hrálo nám Smetanovo trio na starší nahrávce, kdy ještě jeho členkou na housle byla Jana Vonášková, spolu s ní na klavír hrála Jitka Čechová a na violončelo Jan Páleníček, kteří samozřejmě jsou členy tohoto souboru i dodnes. No a před 12. hodinou teď ještě hudba Johna Berryho, filmového skladatele. Bude to tentokrát hudba, kterou tento britský autor, držitel několika Oscarů, složil pro bondovku s názvem Žiješ jenom dvakrát.

0: Tak to byla filmová hudba z Bondovky Žiješ jenom dvakrát skladatele Johna Barryho, který se proslavil právě svými krásnými širokými melodiemi, které zpravidla přiřazoval smyčcům. Byl to případ i této ukázky. No a pokud máte rádi filmovou hudbu, tak hudba Stříbrného plátna je pořad, který v našem vysílání se věnuje tomuto žánru pravidelně. Připravuje ho Nikola Bojčev. No a aktuální díl si můžete v nejbližší repríze poslechnout v neděli, tedy 30. srpna od 11 hodin. Touto skladbou, kterou jsme teď slyšeli, také končí dnešní dopolední program Rádia Klasik Praha. Ten odpolední vám už za malý okamžik nabídne hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, pak také třeba hudba maďarského skladatele jménem László Weiner, ale i Bacha, Martinu Pucciniho, Elgara nebo Strause, tedy Johanna Strause. To vše budeme vysílat tady na frekvenci 98,7 už velice brzy. No a u mikrofonu v našem studiu mě za chvíli vystřídá kolegyně Mirka Časarová. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezký víkend, který samozřejmě můžete strávit a budeme tomu rádi i ve společnosti našeho vysílání. No a budu se těšit opět naslyšenou v pondělí v tradičním čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Tohle je Klasik Praha.

Tak to byla první část Mozartovy slavné sonáty z roku 1783. Tématem první věty je Siciliana, kterou ke svým vlastním orchestrálním variacím využil například i Max Reger v roce 1914. Sonáta pro klavír číslo 11 a dur a první věta téma con variazioni Wolfganga Amadea Mozarta. Na klavír hrál András Schiff. Máme téměř čtvrt na jednu. Na Radio Klasik Praha nám začíná odpolední vysílání dnes s Mirkou Časarovou. Dnes tedy v pátek 28. srpna, kdy si svůj sváteční den užívají Augustínové. Takže krásné jmeniny. Co nás čeká ve vysílání Radia Klasik Praha, tak bude to samozřejmě hudba, zajímavé informace a už to pojďme všecko hezky rozjet. V této hodince například zazní árie z opery Tosca Giacoma Pucciniho, bude tu hudba Bohuslava Martinu, Johana Strause, Johana Sebastiana Bacha. A teď už hned v nejbližším okamžiku je tu třetí věta z koncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr Laszlo Weinera.

0: Dozněla nám třetí věta Allegro Manon Tanto z koncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr László Weinera. Kaspar Zender řídil kapelu Istropolitánu, také hrál na flétnu, na violu Milan Radič, na klavír Eva a Routunian. Za chviličku se dozvíte, jaké dobrutky si Stanislav Předota přichystal na svůj švédský stůl s premiérou tuto neděli 30. srpna a pak už to bude triová sonáta Johanna Sebastiana Bacha.
1: Klasik Praha.
2: Georg Philipp Telemann zkomponoval kolem stovky instrumentálních koncertů. Čtyři z nich, napsané pro různé dechové nástroje, si poslechneme v dalším dílu pořadu Švédský stůl v ukázkové interpretaci souboru Musica Antiqua Köln. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
10: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
11: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. Aquapalace Praha. Léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Oh.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme třetí větu z triové sonáty číslo 6 G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na kontrabas hrál Edgar Mayer, na mandolínu Chris Tilly a na violončelo Jojo Ma. A teď se nezastavíme, protože tu máme Perpetuum mobile, hudební žerty Johanna Strause v nahrávce Europa Symphony, kterou řídí Wolfgang Gräß.

A jestli nezemřeli, tak tam hrají dodnes. I těmito slovy by šel zakončit hudební žert Perpetuum mobile Johanna Strause. Wolfgang Graes řídil Europa Symphony. Máme 3 minuty po 1:30 a nás čeká hudba česká od českého autora a s českým názvem. Česká rapsodie pro housle a klavír Bohuslava Martinu. Hrají Daniel Matejča a Jan Schulmeister.

Tak to byla Česká rapsodie pro housle a klavír, kterou napsal Bohuslav Martinů v roce 1945 v Americe pro slavného houslového virtuóza Fritze Kreislera, se kterým se přátelil. My jsme tu měli dva mladé hudebníky, kteří se setkali ve finále soutěže Concertino Praga 2020 a vydali společné album, které bylo součástí jejich společné výhry v komorní kategorii o 3 roky později. A to byl houslista Daniel Matejča a klavírista Jan Schulmeister. Žila jsem pro umění, tak to nám bude zpívat sopranistka Angela Georgiou, co by Tosca ve stejnojmenné opéře Giacoma Pucciniho. Emmanuel Villon řídí PKF Prague Philharmonia.

0: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic
4: kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To byl Louisiana Blue Strut a takzvaný cakewalk, což je afroamerický tanec, který je spojován s hudebním stylem ragtime. Autorem je Coleridge Taylor Perkinson, což je afroamerický skladatel a dirigent, a na housle hrál Augustin Delich. O 13. hodině tu budeme mít zprávy, ale ještě předtím je tu Nocturno číslo 2 Es-dur Friderika Chopina. Na klavír hraje Lang Lang.

0: Poslouchali jsme Nocturno číslo 2 Es-dur Friderika Chopina a na klavír hrál Lang Lang. Po 13. hodině a po zprávách tu bude smyčcový kvartet Edvarda Grieg'a, pak symfonie číslo 101 D-dur hodiny Josefa Haydna a nebo také klarinetový kvintet Hámol Johannesa Brahmse. Teď už je tu 13 hodin a pro vás jsou tu zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Německou válečnou ponorku z druhé světové války objevili potápěči v Lamanšském průlivu asi 30 kilometrů od pobřeží jižní Anglie. Zničena byla před 82 lety, pár týdnů po zahájení vyloďovací operace spojenců v Normandii. Před parlamentními volbami slibovali motoristé cestu k vyrovnaným rozpočtům a hlásili, že pohlídají Andreje Babiše, zůstalo ale jen u slov. Na jeden schodkový rozpočet už ve vládě kývli a stejně to vypadá i u toho, který se chystá na příští rok a který má mít deficit ještě vyšší, mezi 310 až 400 miliardami korun. Podle šéfa motoristů Petra Macinky se s rozpočtem na rok 2027 už nedá nic dělat. Rozpočty na další léta však už prý chce podmiňovat hlubokými změnami systému. Změny v jízdních řádech hromadné dopravy v Praze přichází s koncem letních prázdnin, tentokrát už v sobotu 29. srpna. Linky metra se vrátí ke svým běžným intervalům, o víkendu bude navíc oproti červnu posílen provoz. Skončí také několik výluk, nové přibudou a za týden propojí tramvaje v centru zastávku IP Pavlova s Vinohradskou. Historkou falešných bankéřů o tom, že její úspory jsou v ohrožení, se nechala oklamat 31-letá žena z Olomouce. Kvůli záchraně peněz je pak poslala na takzvaný bezpečnostní účet ministerstva, jak jí podfukáři poradili. Mimořádně silné bouřky zasáhly ve čtvrtek Francii a během noci na pátek také sever Itálie. Některé supercely doprovázelo ničivé krupobytí. Ve Francii byly zaznamenány kroupy o průměru kolem 8 cm. Ze severní Itálie přicházejí hlášení o kroupách velkých kolem 10 cm. A velmi silné bouřky se v pátek očekávají v alpském regionu a následně také v části Česka. Hrozit budou především velké kroupy a mimořádné nárazy větru. Evropská bouřková organizace Estofex vydala pro některé regiony, včetně části jižních Čech, nejvyšší stupeň varování před extrémně silnými bouřkami. Od září tohoto roku vám na Radio Klasik Praha nabídneme nový pořad Spektrum hudby, který vás zavede do světa hudby z neobvyklé perspektivy. Nebude se věnovat jen známým skladbám, osobnostem a událostem, ale také příběhům, souvislostem a zajímavostem, které zůstávají stranou pozornosti. Na tyto příběhy se pak bude se svým novým cyklem Spektrum hudby zaměřovat moderátor Filip Sichra. A jaké máme dnes počasí, tak odpoledne v Čechách od západu až zataženo, postupně na většině území přehánky nebo bouřky, přecházející do deště, přechodně i vydatnějšího. Na Moravě a ve Slezsku pak srážky a běže až během pozdního večera a v noci na sobotu. Ojediněle silné bouřky s nárazy větru, kroupy a přívalovými srážkami. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů. Tak to byly zprávy o 13. a teď tu máme smyčcový kvartet Edvarda Grieg'a.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla čtvrtá věta ze smyčcového kvartetu číslo 2 F-dur Edvarda Grieha. Poslouchali jsme nahrávku Rafael Kvartet. Je 9 minut po 13. a hodiny hrají důležitou roli také v následující skladbě. Nesou totiž její název. Je tu symfonie číslo 101 D-dur, takzvané hodiny Josefa Haydna. Posloucháme třetí větu Menuet, a to v nahrávce London Classical Players, které řídí Roger Norrington.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma, dvě, Ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz, partner pro vaši zahradu.
8: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
14: Posloucháte Klasik Praha.

To byla srbská lidová píseň Pašona Kolov aranži Maxe Nigeho. Srbský lidový tanec v úpravě pro zobcovou flétnu a komorní orchestr. My jsme poslouchali Ludwig Orchestra, což je experimentální hudební těleso z Amsterdamu. Na zobcovou flétnu hrála Lucie Horšť. Za 5 minut bude 1:30 a před námi je 4. věta z klarinetového kvintetu H-moll Johannesa Brahmse.

To byla druhá věta Prestissimo ze symfonie číslo 2 H-moll Alexandra Porfirjeviče Borodina. Steven Gunzenhauser nám řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Další skladbou je pak hudba Sergeje Prokofjeva a máme tu také symfonii číslo 1 D-dur, takzvanou klasickou, ze které si poslechneme druhou větu Larghetto. Seiji Ozawa řídí Berlínské filharmoniky.

0: Dozněla druhá věta z klasické symfonie číslo 1 D-dur Sergeje Prokofjeva. Seiji Ozawa řídil Berlínské filharmoniky. Po 14. hodině, která tu bude za 13 minut, tu bude hudba Emanuela Chabriera, Benedetta Marcella, Maurice Ravela či Ennia Morriconeho. V této hodince pak ještě zvládneme elegii C-moll Gabriela Fauré a za maličkou chvíli už symfonické tance, konkrétně mambo z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
6: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
5: Mají i pořádný stroje?
6: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
9: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

To bylo Mambo z takzvaných symfonických tanců z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina. Naprosto ojedinělý muzikál a tak jsem moc ráda, že vás třeba mohu pozvat na představení v září do divadla FX Šaldy v Liberci, kde uvádíme West Side Story 25. a 26. září. My jsme Mambo poslouchali pod vedením samotného autora v nahrávce Los Angeles Philharmonic Orchestra. A určitě není bez zajímavosti, že West Side Story připravuje také divadlo v Ústí nad Labem. Nevím teď přesný termín, ale myslím si, že premiéra tam je v říjnu, že jim začalo včera zkouškové období. Takže za chviličku tu máme 14. hodinu a před námi je poslední skladba v této vysílací hodině a to je Elegie c-moll Gabriela Fauré. Bude nám hrát violončelový soubor a na solové violončelo Shekuka Nemason.

0: Přesně ve 14 hodin nám dozněla elegie C-moll Gabriela Fauré v aranži Simona Parkina pro violončelové solo a 9 violončel. Na solové violončelo hrál Sheku Kane Mason. Je tu tedy 14. hodina, vy posloucháte Radio Klasik Praha a my pokračujeme hudbou Emanuela Chabriera. Je tu slovanský tanec z jeho opery Králem proti své vůli.
1: Já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
0: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na Rádiu Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

Poslouchali jsme slovanský tanec z opery Králem proti své vůli Emanuela Chabriera. Richard Heyman řídil symfonický orchestr Polského národního rozhlasu. A teď tu máme koncert pro hoboj C-moll Benedetta Marcella. Poslechneme si druhou větu, ale hned podle úvodních tónů poznáte, že toto adagio bude v úpravě pro trubku. Na tu hraje Alison Balsam.

Tak to byla druhá věta Adagio z koncertu pro hoboj C-moll Benedetta Marcella. Poslouchali jsme úpravu pro trubku a hrál nám Scottish Ensemble na solovou trubku Alison Balsam. Teď máme 12 minut po 14. hodině a před námi je třetí věta z klavírního koncertu pro levou ruku a orchestr D-dur Maurice Ravela. Andris Nelsons řídí Bostonský symfonický orchestr, na klavír hraje Song Jin Cho.

Poslouchali jsme klavírní koncert pro levou ruku a orchestr D-dur. Koncert, který napsal Maurice Ravel v letech 29 až 1930 pro pianistu Paula Wittgensteina, který v první světové válce přišel o pravou ruku. Z tohoto díla zněla třetí věta, a to v podání jihokorejského pianisty, vítěze Chopinovy soutěže Seong Jin Choa. Společně s ním jsme poslouchali Bostonský symfonický orchestr, který řídil Andris Nelsons. A teď tu máme filmovou hudbu, je tu Ennio Morricone a hudba z filmu Pro pár dolarů na

0: Klasik Praha.
1: 5. září začne 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená a přijede i řada dalších špičkových interpretů, kteří zahrají nejen Dvořákovu hudbu. O letošní programové nabídce Dvořákovy Prahy si budeme povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem v příštím pořadu Hudba v miléniu. K poslechu premiéry v úterý 1. září od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme předehru k Singspielu Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Colin Davis řídil štátskapele Dresden. Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Varhanní hudby. Svatovícké varhanní večery se letos zaskví v plném zvukovém lesku. Pražská katedrála se po dlouhých letech může pyšnit novými varhanami. Monumentálním nástrojem z dílny věhlasné španělské dílny Gerharda Grenzinga. Díky dokonalým technickým vlastnostem může nástroj nabídnout daleko větší prostor pro výběr té nejnáročnější varhanní literatury. Během desetiletních koncertů se představí skuteční mistři ve svém oboru, které bude mít návštěvník na dohled díky mobilnímu hracímu stolu umístěnému v dolní části chrámové lodi. Koncerty se konají vždy v úterý od 19 hodin a vyvrcholením letošního varhanního gala bude 1. září koncert Konstantina Reimayera, rakouského varhaníka, skladatele a římskokatolického kněze. Jehož velkou zásluhou byla nedávná realizace stavby nových varhan pro vídeňský Stefansdom. Jeho program vyplní skerco z 0. symfonie spolu s vlastními transkripcemi 4 Bachových kantát a klavírního cyklu Nachtstücke Roberta Schumana. Na Rádiu Klasik Praha nás teď čeká tanec egyptské dívky, třetí věta z baletní svity Spartacus Arama Chačaturiana.

Poslouchali jsme tanec egyptské dívky z baletní svity Spartacus Arama Chačaturiana. Neme Jervy řídil skotský národní orchestr.

0: Symfonie D-dur Antonína Dvořáka vznikla v krátkém čase pouhých 7 týdnů na přelomu léta a podzimu roku 1880 a je v pořadí 6. z Dvořákových 9 symfonií, i když dlouho byla označována jako první, protože byla prvním Dvořákovým dílem tohoto druhu vydaným tiskem. My jsme ze symfonie číslo 6 poslouchali 4. finální větu, a to v nahrávce České filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. V této hodině se ještě můžete těšit na hudbu Tomase Louis de Victorii a Dmitrie Šostakoviče.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voš's Eight, Ibai Čem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
8: pak hrnky,
7: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
8: škola volá.
4: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byla druhá věta z houslového koncertu číslo 1 a mol Dmitrije Šostakoviče. Alan Gilbert řídil NDR Elbphilharmonie Orchestra a na housle hrál Frank Peter Zimmermann. Za 4 minutky bude 15. hodina a teď je tu čas pro malé sklidnění. Máme tu antifonu Regina Celi Letare, kterou napsal Thomas Luis de Victoria. Budeme poslouchat vokální soubor Tiburtina Ensemble a instrumentální soubor Capella della Torre.

Takzvaná přípitková scéna, přípitkový duet z opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Richard Boning řídil National Philharmonic Orchestra, Alfredem byl Luciano Pavarotti a Violetou John Sutherland. Společně s oběma pěvci jsme ještě slyšeli sbor londýnské opery. Na Radio Klasik Praha jsme otevřeli další vysílací hodinu, teď máme 3 minutky po 15. a před námi je Čakona, Tarquinia Merulli.

0: To byla Giacona Tarquinia Merolli, poslouchali jsme soubor Il Giardino Armonico, který řídí Giovanni Antonini. Je 6 minut po 15. a čeká nás pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne tentokrát představuje z Brusu nové album, které vyšlo v pátek 21. srpna na labelu Harmonia Mundi. Belgický orchestr Anima Eterna a španělský dirigent Pablo Eras Casado natočili ve stylově poučené interpretaci a na dobové nástroje. Další ze symfonií rakouského skladatele Antona Brucknera, jehož kompozice patří k nejkomplexnějším i nejpompeznějším dílům pozdního romantismu. V návaznosti na před dvěma lety vydanou nahrávku symfonie číslo 4 Esdur, takzvané romantické, se tentokrát interpreti pustili do symfonie číslo 3 D-moll, přezdívané Wagnerovská. S Richardem Wagnerem ji spojuje nejen dramatický a heroický výraz, ale také známá anekdota, podle níž se právě nad partiturou této symfonie, no a také nad velkým množstvím piva, oba skladatelé spřátelili. Skladbu provází i řada dalších legend, například katastrofální premiéra, kterou Bruckner musel osobně řídit kvůli nečekanému úmrtí původního dirigenta. Během koncertu prý sál průběžně opustilo nejen nespokojené vídeňské publikum, ale nakonec i samotný orchestr. Dokonce i na poměry Antona Brucknera, který často své symfonie revidoval, existuje tato třetí symfonie v neobvyklém množství verzí, celkem v 6 variantách, které vznikly v rozmezí 16 let. Soubor Anima Eterna natočil tu nejstarší z nich a jejich intenzivní provedení. Využívající historické dechy a střevové struny získal v prvních recenzích nadšenou chválu. Jako hudební ukázku si ze symfonie poslechneme třetí větu, dramatické skerco.

Na Radio Klasik Praha dozněla třetí věta ze symfonie Antona Brucknera, a to z jeho symfonie číslo 3 d-mol, a poslouchali jsme třetí větu dramatické skerco. A to v nahrávce belgického orchestru Anima Eterna, který dirigoval španělský dirigent Pablo Eras Casado. Poslouchali jsme jejich nové album a byla to také naše novinka týdne. Teď je 15:45 a my tu máme téma z filmu Schindlerův seznam Johna Williamse. Ten také řídí Arts Orchestra of Los Angeles, na housle hraje Anne-Sophie Mutter.

0: Klasik Praha.
1: Ústřední postava frankovlámské školy, první mistr vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, to byl Josquin des Prez. Od jeho úmrtí uplynulo letos rovných 505 let. Více v dalším pořadu z premiéru tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Kaufland Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
6: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
6: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Více na pop.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
2: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byla Polonéza z opery Rusalka. Ocitli jsme se na zámku, na plese, díky nádherné hudbě Antonína Dvořáka. Robert Stankovský řídil Českou filharmonii. Festival klasické hudby Za poklady Broumovska otevírá každé léto brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Letos probíhá 21. ročník. 29. srpna od 18 hodin pak tento festival uzavře závěrečný koncert, a to v klášteře Broumov v kostele svatého Vojtěcha. Kdo na něm vystoupí? Filharmonie Hradec Králové, Kýnův smíšený sbor a dirigent Jan Valta. A když Jan Valta, tak možná už je vám trošičku jasné, co bude na programu. Fenomén posledních let počítačové hry vykazují velký progres a nesou prvky Gesamtkunstwerk. To akcentuje závěrečný koncert festivalu jako téma. Špičková hudba jako jeden z základních stavebních kamenů celku, propojení linií nové tvorby a klasického díla. Kromě svity z herní hudby Kingdom Come Deliverance zazní i části z Mozartova Requiem. Takže na programu je Requiem d-moll, výběr z tohoto díla Wolfganga Amadea Mozarta a Jan Valta, svita z Requiem Kingdom Come Deliverance, římská dvě. Závěrečný koncert Za poklady Broumovska festivalu. Závěrečný koncert 29. srpna, tedy tato sobota od 18 hodin v kostele svatého Vojtěcha v klášteře v Broumově. A na Radio Klasik Praha teď bude znít nádherný hlas sopranistky Julie Rose. Je tu Songe Trois Mélodies z písňového cyklu Trois Mélodies, Mel Bonnie.

Tak to byla píseň Snění, která je třetí částí cyklu Tři písně Mel Bonny. To byla francouzská skladatelka pozdního romantismu, studentka Césara Franka a spolužačka Claude Debussyho. Autorka více než 300 skladeb různých žánrů. My jsme poslouchali nádherný hlas mladíčké francouzské sopranistky Julie Rose, vítězky pěvecké soutěže Operalia, a na klavír pak zkušená americká klavíristka, která působí ve Francii, Susan Manoff. Další v pořadí na Radio Klasik Praha je koncert B-dur pro violončelo, smyčce a basokontinuo Antonia Vivaldiho. Ton Koopman řídí amsterdamský barokní orchestr, na violončelo hraje Jojoma.

Dozněl nám koncert B-dur pro violončelo smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. Ton Koopman řídil amsterdamský barokní orchestr, na violončelo hrál Jojo Ma. 15 minut nám zbývá do 16. hodiny a v tu dobu nám ještě zazní uherský tanec Johannesa Brahmse, část ze třetí symfonie A-mol Felixe Mendelssohna Bartholdyho, a teď už je tu Shenandoah, tradicionál pro vokální soubor. V aranži Thomase Hewitta Jonese zpívá Voices 8.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
9: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
10: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
9: Mají i pořádný stroje?
10: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ. Oh.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.
12: Je Klasik Praha.

Dozněla druhá věta Vivaceno troppo ze skotské symfonie. To je symfonie číslo 3 a mol Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Janik Nézet-Segen řídil Chamber Orchestra of Europe. A než si řekneme, která skladba bude poslední v této vysílací hodině, nechte se pozvat také k poslechu Radia Klasik Praha pro dnešní večer. Dnes je pátek, takže v 19 hodin má premiéru další díl pořadu Hudba podle kalendáře a Martina Klausová přiblíží ústřední postavu frankovlámské školy prvního mistra vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby Josquin Desprez. Od jeho smrti totiž uplynulo rovných 505 let. Ve 20 hodin koncert bez smokingu dnes s dvojicí Ladislav Horák akordeon a Petr Nouzovský violončelo a hudba Astora Piazzolly, Richarda Gajana a nebo Jose Bragáta. A ve 22 hodin je tu hudba v miléniu, repríza, Ondřej Fischer si pozval tři členy souboru Muse Equality, a to konkrétně Viktora Janoštína, Michala Procházku a Lukáše Holubíka. To byla tedy pozvánka pro dnešní večer a nás teď čeká uherský tanec číslo 17 Fis mol Johannesa Brahmse.

0: Uherský tanec číslo 17 Fismol Johannesa Brahmse nám zahrál Londýnský symfonický orchestr, ten řídil Neeme Järvi. Dovedli nás přímo do 16. hodiny. Začíná nám podvečerní vysílání a pojďme tedy hezky zvesela. Je tu předehra k operetě Orfeus v podsvětí Jacquese Offenbacha.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Orfeus v Podsvětí, tak to je v podstatě první klasická celovečerní opereta, dílo, které bylo poprvé uvedeno v roce 1858 a je z pera Jacques'a Offenbacha. Jeho dřívější operety byly drobné jednoaktovky, neboť nařízení ve Francii nedovolovalo pro určité žánry uvádět díla standardní délky. A Orfeus byl nejen delší, ale také hudebně odvážnější než Offenbachovi starší kusy. My jsme k tomuto dílu poslouchali předehru, a to v nahrávce Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který řídil Martin Sieghardt. Na Rádiu Klasik Praha jsme tak odstartovali podvečerní vysílání a například v této hodince tu bude Sergej Rachmaninov, Joaquín Rodrigo, Bedřich Smetana, Nacio Herb Brown, anebo například teď tu máme část Boston ze čtyř tanců Aloise Háby, na klavír hraje Tomáš Víšek.

Tak to byla hudba Aloise Háby. Poslouchali jsme od něj ze 4 tanců tanec číslo 3 Boston, a to v nahrávce klavíristy Tomáše Víška. Teď tu máme skladbu, která bude pravděpodobně v dosti výraznější podobě aktuální dnes večer, a je to Zpívání v dešti, Singing in the Rain, ústřední píseň z tohoto filmu s hudbou Nacio Herb Browna. Je to slavná píseň z filmového muzikálu z roku 1952, kde ji zpíval Gene Kelly, mimochodem také režisér tohoto filmu. Ale píseň je mnohem, mnohem starší, pochází už z roku 1929. Nám ji zahraje Bretaňský národní orchestr, který řídí Johanna Malangré, na violončelo hraje Gauthier Capuçon.

0: Klasik Praha.
1: 14. července slaví obyvatelé Francie, jak známo, státní svátek. Součástí oslav je i tradiční velkolepý koncert de Paris, konaný přímo pod Eiffelovou věží na Champ de Mars. Jaká je historie i současnost tohoto hudebního svátku? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s premiérou v pondělí od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To bylo asi nejpopulárnější preludium Sergeje Rachmaninova, preludium Cismol. Sám autor toto své nejslavnější dílo začal samozřejmě časem nesnášet, když jej publikum požadovalo jako přípravek prakticky na každém koncertu. My jsme poslouchali nahrávku, kde hrál přímo Sergej Rachmaninov. Blížíme se k 16:30 a před námi je Viano i Richard Carr z Fantazie pro šlechtice. Skladba Joaquina Rodríga v aranži pro tipl a orchestr.

Dozněla nám úvodní část z Fantazie pro šlechtice. Tento koncert napsal španělský skladatel Joaquín Rodrigo v roce 1954 pro kytaristu jménem Andrés Segovia, který měl šlechtický titul markíze a odtud pochází název skladby. My jsme poslouchali aranž pro tipl a orchestr a tipl je tradiční kolumbijský nástroj, druh sopránové vícestrunné kytary. Hrál nám kolumbijský hudebník Juan Manuel Aracue Rueda za doprovodu Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice, kterou řídil Vojtěch Spurný. A teď si uděláme výlet po české vlasti. Máme tu cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany, zazní ta v pořadí 6. Blaník.

0: Symfonická báseň Blaník byla pojmenována po středočeské hoře Blaník, v níž podle staročeské pověsti spí české vojsko v čele se svatým Václavem. Přesně tam jsme se ocitli v rámci šestidílného cyklu Má vlast autora Bedřicha Smetany. Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii. Blíží se nám 17. hodina, v 17. hodině tu bude Francesco Gasparini, Karl Philipp Emanuel Bach, Benjamin Britten či Michael Nyman. V této hodince se pak ještě můžete těšit na hudbu Petra Iliče Čajkovského a nebo půjdeme za malou chvíli na trh ve Scarborough.
1: Obnovené lety z Aerofilms do metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Ladíte Klasik Praha.

Tradicionál Scarborough Fair, kam nás vzali violončelista Shekuka Nemason a kytarista Plinio Fernandez. Za 6 minut bude 17 hodin a před námi je tedy poslední skladba v této vysílací hodině. Je to třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 bémol Petra Iljiče Čajkovského. Kurt Mazur řídí New York Philharmonic, na klavír hraje Elizabeth Leonskaya.

0: Tak to bylo mohutné finále Allegro con fuoco, třetí věta z klavírního koncertu číslo 1 bémol Petra Iljiče Čajkovského. Kurt Mazur řídil New Yorkskou filharmonii a na klavír hrála Elizabeth Leonskaja. My jsme se mezi tím přehoupli přes 17. hodinu, máme minutku po 17. a máme tu arii Ombre cuore sospetti z opery Atalia Francesca Gasparinio. Zpívá mezzosopranistka Magdalena Kožená.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla árie z opery Atalia, kterou napsal Francesco Gasparini. Ombre cuore sospetti. Václav Lux řídil Collegium 1704 a zcela určitě jste poznali hlas Magdaleny Kožené. V barokní době na chviličku zůstáváme, je tu Karl Philipp Emanuel Bach a jeho koncert Es-Dur pro čembalo, hammerklavír a orchestr. Z tohoto díla budeme poslouchat první větu.

Dozněla nám první věta z koncertu Es-dur pro čembalo, hammerklavír a orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha. Reinhard Goebel řídil soubor Muzika Antiqua Köln. Je 17:45, ale na Radio Klasik Praha už bude svítit měsíční svit, a to jako třetí část ze čtyř mořských meziher z opery Peter Grimes Benjamina Britna. André Preven řídí Londýnský symfonický orchestr.

Tak to byla instrumentální hudba z Britnovy opery z roku 1945, Peter Grimes, zásadní dílo britské operní literatury. Měsíční svit, třetí část z takzvaných čtyř mořských meziher. André Preven řídil londýnský symfonický orchestr. A teď je tu filmová hudba, film Piano a Michael Nyman.

0: Klasik Praha.
1: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byl populární Let čmeláka, skladba Nikolaje Rimského-Korsakova, kterou jsme poslouchali v aranži se solovou flétnou. Na tu hrál James Galway, společně s ním pak National Philharmonic Orchestra, který řídil Charles Gerhardt. 23. ročník svatováclavského hudebního festivalu od 2. do 28. září opět promění kostely, koncertní sály i další výjimečná místa Moravskoslezského kraje v živou festivalovou scénu. Vedle velkolepých projektů nabídne letošní ročník také řadu komorních koncertů, které představí hudbu několika staletí v podání předních českých i zahraničních interpretů. Nákup vstupenek a detailní informace pak na webových stránkách festivalu shf.cz a já bych vás ráda pozvala na jeden z nejintimnějších koncertů. To bude 23. září v Husově sboru ve Slezské Ostravě sólový recital čínského violončelisty Ibaje Chena. Výrazné osobnosti nastupující interpretační generace a laureáta prestižních mezinárodních soutěží. Bez doprovodu, pouze s violončelem, provede program, který klade na interpreta mimořádné technické i výrazové nároky. Zazní Bachova svita pro solové violončelo číslo 1 G-dur, následovaná slavnou čakonou z partity D-mol. Původně je napsanou pro solové housle, zde však představenou v úpravě pro violončelo. Program završí sonáta pro solové violončelo Zoltána Kodályho, jedno z klíčových děl moderního violončelového repertoáru. Chenův recital nabídne posluchačům možnost sledovat jediného interpreta, kdy každý tón, barva, fráze i ticho jsou součástí osobní výpovědi. Tedy 23. září Husův sbor Slezská Ostrava. Abychom vás trošku nalákali, tak tu máme klavírní skladbu, humoresku, ale v úpravě pro violončelo a klavír v aranži Fritze Kreislera. Humoresku Antonína Dvořáka nám zahrají David Kaduš a Edgar Moreau.

Tak to byla nejpopulárnější humoreska Antonína Dvořáka s číslem 7 gesdur v úpravě pro violončelo a klavír. Na violončelo hrál Edgar Moro, na klavír David Kaduš. A teď jsme u hudby Johanna Sebastiana Bacha a je tu houslový koncert číslo 2 E-dur, ze kterého si poslechneme první větu. Na housle hraje Giuliano Carmignola.

0: Tak to byla první věta z fantazie pro klavír a orchestr Claude Debussyho. Daniel Barenboim řídil Staatskapelle Berlin, na klavír hrála Marta Archerič. Za chviličku se dozvíte téma pořadu Švédský stůl s premiérou v neděli 30. srpna, pak ještě hudba Sergeje Prokofjeva, Henryho Persla a budou tu zprávy o 18.
1: Klasik Praha.
2: Georg Philipp Telemann zkomponoval kolem stovky instrumentálních koncertů. Čtyři z nich, napsané pro různé dechové nástroje, si poslechneme v dalším dílu pořadu Švédský stůl v ukázkové interpretaci souboru Musica Antiqua Köln. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
11: Pak hrnky,
10: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

To byla třetí věta z koncertu pro housle a orchestr číslo 2 G-moll Sergeja Rachmaninova. Maris Jansons řídil symfonický orchestr Bavorského rozhlasu a na housle se rozvášnil Nikolaj Znajder. Za chvilku je tu 18. hodina a také dnešní poslední zprávy, poté sbor norských námořníků z opery Bludný Holanďan Richarda Wagnera, Jean Sibelius, jeho 6. symfonie D-moll, a nebo druhá věta z klavírního kvintetu S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Teď už tu ale máme část z opery Král Artuš a nebe britská čest Henryho Purcella.

0: To byla část z opery Král Artuš aneb britská čest Henryho Purcella. Thomas Hengelbrock řídil Freiburský barokní orchestr. Je přesně 18 hodin a na Radio Klasik Praha jsou připravené další zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Přívalové povodně v Nepálu a na tibetské hranici si vyžádali 547 životů a stovky lidí se pohřešují. Jezero, které se vytvořilo při středečním sesuvu, navíc začalo přetékat a hrozí další povodeň. Česko Nepálu pošle 2,5 milionu. Německý automobilový koncern Volkswagen čelí rostoucímu odporu zaměstnanců kvůli úsporným plánům. Po úterním mimořádném shromáždění ve Wolfsburgu pokračují jednání vedení se zaměstnanci i v dalších německých závodech. V pátek dopoledne se uskutečnilo v Baunatalu a odpoledne v Salzgitteru. Sílí obavy z dalšího rušení pracovních míst a možného uzavírání továren. V úvahu přichází ukončení až 4 provozů. Americké úřady pod vedením Floridy v rámci operace State White Shield zachránili 163 pohřešovaných dětí ve věku od 2 měsíců do 17 let, které byly vystaveny různým formám zneužívání nebo i obchodování s lidmi. Podle generálního prokurátora Jamesa Utheimera šlo o vůbec největší akci svého druhu v historii Floridy. Úřady během 5denní operace zadržely několik lidí. K objasnění okolností smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět k exhumace jeho ostatků. Proběhnout by měla na počátku září. Masaryk je pohřben v rodinné hrobce v Lánech. Pásmo silných bouřek se silnými nárazy větru přes 60 km za hodinu se nachází teď nedaleko českých hranic v Bavorsku a míří do Česka. Přes hranici by měly bouřky přijít večer a mohly by postupovat přes celé Čechy. Před silnými bouřkami varuje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Bývalý solista mnichovského baletu Lukáš Slavický po 10 letech končí jako umělecký šéf baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V divadle a na Českokrumlovském otáčivém hledišti uvedl Slavický od roku 2016 přes 20 premiér. Od září ho vystřídá solista baletu divadla a asistent choreografie Zdeněk Mládek. Jaké bude zítra počasí? Počasí zítra polojasno až oblačno, ráno v Čechách a večer na Moravě a ve Slezsku i skoro jasno, výjimečně přeháníky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Tak to byly zprávy o 18. A my tu teď máme sbor norských námořníků z opery Bludný Holanďan Richarda Wagnera.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byl sbor norských námořníků z opery Bludný Holanďan Richarda Wagnera. Ondrej Lenárt řídil orchestr Národního divadla v Praze a zpíval sbor Národního divadla. Je 5:05 a pojďme pokračovat dál. Je tu Jean Sibelius, jeho 6. symfonie, ze které zazní 3. věta.

Šestá symfonie Jeana Sibelia, tak ta měla premiéru v roce 1923. My jsme s ní poslouchali třetí větu Poco Vivace. Hrál nám dánský národní symfonický orchestr, který řídil Leif Segerstam. A od symfonického tvaru přejdeme ke komornějšímu seskupení. Máme tu kvintet, klavírní kvintet S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Zazní druhá věta v podání Ivana Klánského, Vladislava Borovky, Jana Brabce, Václava Fürbacha a Jana Musila.

Tak to byla druhá věta z klavírního kvintetu S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrala nám sama zvučná jména, klavírista Ivan Klánský, hoboista Vladislav Borovka, na klarinet Jan Brabec, fagot Václav Fürbach a lesní roh Jan Musil. Velký blondýn s černou botou, tak to je francouzský film, k němuž psal hudbu Vladimír Kosma. Budeme poslouchat soubor Gypsy Way Ensemble, na housle hraje Pavel Šporcel.

0: Klasik Praha.
1: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
5: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
6: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
7: TopCentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na TopCentrum.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Skvělá basová árie z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla, která prověří jak hloubky každého pěvce, tak ale i jeho rychlé koloratury. Naprosto bezpečně obstál basbaritonista Nathan Berg. Společně s ním jsme poslouchali soubor Les Arts Florizans, které řídil William Christie. Já bych vás teď ráda pozvala 1. září v úterý ve 14 hodin do Smetanovy síně v Obecním domě. Oslavou a dárkem k 1. školnímu dni bude znovu mimořádný koncert v nádherné Smetanově síni Obecního domu. Tentokrát malým i velkým posluchačům představí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jana Kučery hudbu z večerníčků a pohádek. Naváží tedy na minulý rok, kdy si ve Smetanově síni hrál Krtek v rytmu hudby Vadima Petrova. Tentokrát si poslechnete jeho laskovou hudbu ke krkonošským pohádkám, ale i hudbu jiných skladatelů, kteří to nejlepší ze sebe vydali dětem. Luboš Fischer a Arabella, duo hitmakerů Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a Neplotrando a Zubejda či tři veteráni. Prostě samé hity v kouzelném plášti symfonického orchestru a dětských hlásků z pražské kantilény, tedy Obecní dům 1. září ve 14 hodin. A my tu teď máme předehru Manfred Roberta Schumanna.

předehra Manfred Roberta Schumana. Johannes Wildner řídil symfonický orchestr Polského národního rozhlasu. Předposlední skladbou pak v dnešním podvečerním vysílání je třetí věta z koncertu pro violu a orchestr Bély Bartóka.

Skvělá, rychlá, vášnivá třetí věta z koncertu pro violu a orchestr Bély Bartóka. Karel Ančerl řídil Českou filharmonii, na violu hrál Jaroslav Karlovský. Poslední skladbou je pak symfonie Johannesa Brahmse, je to symfonie číslo 4 e-moll, ze které si poslechneme první větu Allegro non troppo. John Eliot Gardiner řídí orchestr Revolutionnaire Romantic. Mirka Časarová vám přeje klidný a bezpečný víkend a pro dnešek se s vámi loučím.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Tímhle šrotem to v životě nedodělám!
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.
8: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
9: Dnešní pořad bude věnován významnému hudebnímu skladateli období renesance, jehož jméno je Josquin des Prez. Tento frankovlámský renesanční hudební skladatel byl nejslavnějším evropským hudebním skladatelem mezi Defayem a Palestrinou a je zpravidla považován za ústřední postavu frankovlámské školy. Historici hudby jej často považují za prvního mistra vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, který vznikal právě v době jeho života. Josquin des Prez se narodil zřejmě v roce 1440. Přesné datum ani místo není známo. A zemřel 27. srpna 1521. Letos je to tedy od jeho úmrtí rovných 505 let.

Britský vokální soubor Stille Antico přednesl teď v rámci našeho pořadu skladbu Ave Maria Virgo Serena z pera Josquin de Pré. Josquin de Pré si získal obdiv a respekt už během svého života a v 16. století byl považován za největšího skladatele své doby. Jeho mistrovská technika byla nejen obdivována, ale také často napodobována. Jeho popularita byla tak velká, že mu opisovači připisovali i různé anonymní skladby. Pochopitelně pravděpodobně nejspíš i proto, aby šli lépe na odbyt. Takto se množství jeho skladeb vyšplhalo až na nejméně 374. Ovšem po vzniku moderních analytických metod bylo jeho autorství v mnoha případech zpochybněno, a to na základě odlišného hudebního stylu anebo pramenných důkazů. Přes Josquinovu slávu, která přetrvala až do počátku barokní éry a byla obnovena ve 20. století, je jeho životopis plný mezer a informace o jeho osobnosti jsou kusé. Paradoxně jsou životy mnoha méně významných renesančních komponistů zdokumentovány lépe než právě život Josquina de Pré. Jediné dochované dílo, které by mohlo být psáno jeho vlastní rukou, je načrtnuto na zdi Sixtinské kaple, a jediná soudobá zmínka o jeho charakteru se nachází v dopise ferrarskému vévodovi Ercolovi I. d'Este. Poslechněme si teď v rámci našeho pořadu další hudbu, a sice jeho moteto Illibata dei Virgio Nutrix Lamilla.

ohledem na minimum podkladů z 15. století, o něž bychom se mohli opřít, se jako nejpravděpodobnější jeví, že se Josquin des Prez mohl narodit na území Hainaut, Henegavsko, podél dnešní belgicko-francouzské hranice, kde ležela dnes francouzská Pikardie, v 15. století ovládaná hrabstvím Vermandois. Jehož centrem bylo město Saint-Quentin. Zde někde tedy v kraji, v němž tehdy bojovali o vládu Francouzi, Angličané a burgundští vévodové, se pravděpodobně narodil Josquin le Bluat, řečený des Prez, jak uvedl na smrtelném loži. Podle zprávy ze 17. století byl pak snad přímo v Saint-Quentin vychováván od chlapeckého věku jako choralista. V jeho zhruba 20 letech jej pak nacházíme v soupisu zpěváků kapely vévody René z Anjou v Aix-en-Provence na jihu Francie, a to mezi lety 1475 a 1478. Někdy v 80. letech 15. století se pak Josquin des Prez vrátil do rodného kraje, neboť v roce 1483 uplatnil v Condé sur Lescaut nárok na dědictví po svém strýci. Poté zřejmě zamířil do Itálie, země v té době pro hudebníky zaslíbené. Teď nám slavný Hilliard Ensemble zaspívá další moteto z pera tohoto autora, a sice De profundis clamavi.

V Itálii podle všeho Josquin des Prez působil patrně v Římě. Nejprve asi ve službách kardinála Ascania Sforzi kolem roku 1484 a poté zhruba o dva roky později a nebo možná souběžně působil v papežské kapele, kde setrval nejméně do roku 1494 a patrně ještě déle. Kolem roku 1500 je pak doložen jeho pobyt ve Francii i jeho spojení se dvorem Ludvíka 12. A doloženo je, že od dubna 1503 do dubna 1504 působil jako maestro di capella ve Ferraře. Když tu ovšem v létě roku 1503 vypukl mor, vévoda Ercole d'Este a celý jeho dvůr město opustili a místo skladatele převzal Jakob Obrecht, který se stal obětí morové rány na počátku roku 1505. Nicméně v květnu roku 1504 byl Josquin des Prez zpět ve svém rodném kraji. Působil tu jako probošt kapituly při chrámu Panny Marie v Condé-sur-Lescaut v blízkosti Valenciennes. Zde také 27. srpna 1521 zemřel. Další ukázkou jeho tvorby bude teď Sanctus Benedictus z jeho vrcholné mše Panga Lingua. Účinkuje opět soubor Stille Antico.

Mnozí badatelé uvádějí, že Josquin des Prez začínal patrně jako autor písní, šansonů, kterých složil zhruba 80, v nichž se brzy začalo uplatňovat kanonické vedení hlasů. Od konce 14. století se v hudební tvorbě začalo šířej uplatňovat zhudebnění ordinária missae, tedy mše. Objevovalo se i zhudebňování jednotlivých částí Gloria, Credo, Sanctus a Josquin des Prez má 6 takových skladeb. Od 30. let 15. století se pak rozvíjelo komponování úplných cyklů, navíc sjednocených užitím jediné melodie ve všech částech. Proto i v odkazu Josquina des Prez najdeme řadu podobných kompozic. Josquin des Prez psal duchovní i světskou hudbu a využíval všechny významné vokální formy své doby – mše, moteta, šanzony, frotoly. Byl obdivován jak pro své melodické nadání, tak za využívání důmyslné techniky. Někdy jsou jeho skladby víceméně strohé, bez jakékoliv ornamentace. Jindy zas vyžadují od interpretů značnou virtuozitu. Vzpomínku na tohoto významného renesančního skladatele, od jehož úmrtí si letos připomínáme 505 let, uzavřeme další části jeho mše Pange Lingua, a sice Agnus Dei.

0: Hudba podle kalendáře. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Tohle je Klasik Praha.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
4: Klasik Praha.
6: Dnešní večer bude na Klasik Praha oslavou argentinského tanga. Nabídneme vám totiž krásnou nahrávku hudebního vydavatelství Suprafon, která přináší Tango Nuevo, hudbu se svou vlastní identitou, která překračuje hranice žánrů a získává si publikum po celém světě. Řekne-li se tango, natožpak argentinské tango, vybaví se nám především jméno argentinského mistra tohoto žánru Astora Piazzolly. Astor Piazzolla se narodil v roce 1921 v argentinském městě Marla del Plata. V roce 1925 se s rodiči přestěhoval do New Yorku a o 11 let později se opět vrátil do rodného města. Mimo několika desítek alb, která vydal pod svým jménem, spolupracoval například s Gary Bartnem, Gary Mulliganem nebo Lalo Schifrinem a složil hudbu i k řadě filmů. V roce 1991 nahrál tento argentinský hudební skladatel a hráč na bandoneon album s Kronos kvartetem. Traduje se, že Piazzollu k tomu, aby objevoval své vlastní kořeny, přivedla jeho učitelka, francouzská skladatelka Nadia Boulangerová, která mu prý kdysi řekla: Astore, musíš najít svou hudbu. Z této výzvy se pak zrodil nový žánr, nový barevný hudební svět plný emocí, tango nuevo, nové tango, hudba se svou vlastní identitou, která překračuje hranice žánrů. No a ve 20. století, století stále se prohlubující propasti mezi skladatelem a publikem, se Piazzollovi podařilo neuvěřitelné. Vystavět most, vytvořit nový žánr, téměř výhradně komorní, s nezaměnitelnou zvukovostí a frázováním, hudbu, kterou posluchači milují a která probouzí jejich emoce. Tango Nuevo učarovalo i akordeonistovi Ladislavu Horákovi a violončelistovi Petru Nouzovskému, dvěma vynikajícím hudebníkům, v jejichž podání se to okouzlení šíří k posluchačům po celé Evropě, na koncertech i prostřednictvím nahrávky, kterou vám nabídneme právě dnes na Klasik Praha. Z Piazzollova díla uslyšíme nejprve Liber Tango a skladbu Vivat Tango. Poté zazní skladba Joseho Bragata, který jako violončelista a aranžér působil v řadě Piazzollových seskupení, a sice Milonta. Pokračovat budeme dalšími dvěma tituly z pera Astora Piazzolly, Le Grand Tango a Oblivion. Pak uslyšíte skladbu dalšího Piazzollova žáka, Richarda Galliana, považovaného dnes za jednoho z nejlepších akordeonistů na světě, Tango pour Claude. A závěr večera bude patřit již výhradně Astoru Piazzollovi. Zazní Ave Maria, poté skladbička s názvem SVP, finále a milonga Sin Palabras. Jak už bylo řečeno, hrát budou Ladislav Horák, akordeon a bandoneon, a Petr Nouzovský, violončelo. Přeji vám tedy příjemný večer.
4: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Bez hudebních ukázek můžete naše pravidelné pořady poslouchat také na webových stránkách a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Dnes si v tomto pořadu představíme mladý komorní soubor, který originálním způsobem propojuje folklor s klasickou hudbou. Je to kvinteto tvořené smyčcovými nástroji, akordeonem a cymbálem. Jmenuje sem Use Equality a dnes si mimo jiné poslechneme i ukázky z jejich eponymního debutového alba, které vyšlo v loňském roce. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám zástupce souboru Use Equality, houslistu Viktora Janoštína, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Cymbálistu Michala Procházku, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: A kontrabasistu Lukáše Holubíka, dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Tak ještě před natáčením se tady strhla živá debata, v kterém roce vlastně váš soubor vzniknul, tak kdy to tedy přesně bylo. Nemusíte na den, ale...
3: No, dopočítali jsme se, že to datujeme k datu našeho, dalo by se říct, prvního koncertu, který proběhl v srpnu 2022.
2: Takže to bude už čtvrté výročí. Možná k tomu názvu, kdyby to posluchači úplně nerozklíčovali z té zvukové podoby, tak tedy to Muse, to je jako music, hudba, a Equality, druhá část toho názvu, tedy psáno s Q, to je jako rovnost, řekněme. Tak co jste chtěli tímto názvem vlastně vyjádřit?
5: Ona ještě původně asi Muse mohla být taky Můza.
2: Taky Můza.
5: Která nás mohla nějak políbit a inspirovat. A váží se k tomu vtipná storka nebo příběh, kdy naše přítelkyně porazily umělou inteligenci, se kterou jsme se samozřejmě tehdy už taky radili, jak bychom mohli pojmenovat naše těleso.
2: Už v tom roce 2022.
5: Přesně tak, jo. Přesně tak. Nicméně, je to možné, že ano?
3: Je to tak, byli jsme úplně bezradní.
5: Ano. A naše přítelkyně různě přemýšleli a potom přišli tady s tou spřeškou. Vy pořád mícháte Muse, Muza a Equality, rovnost. Proč se neuděláte spřešku? A tak vznikl náš název.
2: No a ta rovnost, to vyjadřuje tedy, co to má znamenat, že všechna hudba si je rovna nebo něco takového?
4: Zjednodušeně jde přesně tady o toto, protože od začátku jsme do toho vstupovali s tou myšlenkou původně teda pokládat ten žánr folklorní hudby a vážné muziky vedle sebe a poukazovat na ty stejnosti, rozdílnosti, propojení a vůbec vztah těch jako dvou muzik, ale potom k tomu přišly také další žánry, kterým se všichni věnujeme, také třeba v dalších hudebních projektech, kde působíme, a z toho tedy vlastně to Equality.
2: Možná bychom tedy rovnou mohli říct, kde ještě jinde hrajete, kromě tohoto souboru. Můžeme začít třeba Viktorem Janoštínem.
3: Tak já momentálně ještě studuji na Akademii muzických umění a od roku 2025 vlastně jsem členem Orchestrální akademie České filharmonie a spolupracuji na edukačních koncertech edukačního centra České filharmonie například.
2: Lukáš Holubík už je členem České filharmonie, je to tak?
5: Ano, mám čerstvě po definitivě. A ještě zajímavé, že jsme se s Viktorem vlastně potkali v Praze díky folklornímu souboru Rosenka, které je pod Davidským divadlem. A tam jsme se dali dokupy a začala naše společná cesta pražskými ulicemi a pražskýma kulturníma podnikama, ve kterých jsme vlastně primárně nebo prvotně produkovali hlavně folklor.
2: Víte, to jsem ani nevěděl, že Davidské divadlo má folklorní soubor.
5: Ano. Teda,
2: ano. Stabilní normálně, jako nebo pro účely jenom nějakého představení?
5: Je to stabilní, funguje v podstatě jakoby formou kroužku nebo něčeho takového pro děti. Aha. A ty možná budeš, Viktore, vidět, kdy tam je 11 skupin nebo kolik?
3: Přesně to nevím, ono se to dělí na více podskupin ještě a ještě menších podskupin na různé věkové kategorie, ale je tam určitě přes 10 skupin dohromady, bych tak typoval.
2: Dobře, kde ještě působí cymbalista Michal Procházka?
4: Tak jak už napovídá ten můj nástroj, tak jsem členem mnoha cymbálových muzik v podstatě od útlého dětství a krom toho se hodně věnuju hudbě populární. Mám třeba hiphopovou kapelu Bartleby, kde hraju na cymbál. Hostuju v kapele Petra Bendeho, v kapele Lidověk, Matěje Štrunce a v podstatě, tak jak to v tom hudebním životě každého muzikanta je, ty projekty vznikají expirují a vznikají nové, takže se střídám v různých tady těch, dejme tomu, i fusion a multižánrových projektech napříč celou republikou.
2: Takže to jste asi jediný cymbalista v republice hrající hip-hop, nebo víte ještě o někom jiném?
4: No zrovna u toho hip-hopu bych řekl, že možná ano, ale stran těch populárních žánrů jiných, tak myslím, že je nás více těch cymbalistů, co jsme se rozhodli jít za ty hranice, kam ten nástroj je vlastně, za kterýma je upevněn, takže určitě je nás víc v Česku, i na Slovensku, i v Maďarsku, takže to bych neřekl, že bych měl nějaké prvenství v tomto.
2: A to je hiphopová skupina s českými texty nebo anglickými? Jo?
4: Je to tak, texty jsou české, je to kompletně v češtině a složení kapely je basová kytara, bicí, cymbál a vokál.
2: Nikdo jiný už tady hiphop nehraje teď aktuálně.
5: Kdyby se repoval do folkloru, ale...
3: Ale ještě s námi hrají taky můj bratr Lukáš Jenoštín a akordeonista Jaromír Žižka.
2: To je důležité zmínit určitě.
3: Ano, právě Jaromír hraje v kapele Docuku, a nebo ještě další Shadow Quartet. A bratr, jak jsme mluvili o té Rosence, tak teďka právě je primáš toho souboru Rosenka. Uh-huh. A společně fungujeme v různých cymbálových muzikách, no, cymbal music. A máte podle mě ještě možná Midnight Coffee Session by stálo za zmínku.
4: Je to tak. A možná je dobré taky říct, že pod tím edukačním centrem České filharmonie vlastně působíme my, co jsme tady, Lukáš, Viktor a já, všichni.
2: Takže vy se věnujete i klasickému cymbálu. Jako...
4: Hlavně.
2: Ano. A studoval jste to někde? Dá se někde studovat u nás klasický cymbál?
4: Studovat cymbál je možností spoustu v Česku. Mm. Máme konzervatoře v Brně, v Kroměříži, nově v Olomouci a v Ostravě. A to je zajímavé a myslím, že důležité zmínit. Konečně se od vlastně loňského září dá cymbál studovat v Česku na vysoké škole.
2: No, no.
4: Je totiž nově otevřený na Ostravské univerzitě a vyučuje ho tam Daniel Skála. Takže konečně se nám to povedlo, trvalo to spoustu let a tak máme teďka takové pořád ještě oslavy.
2: Tak Ostrava je zase před Prahou, jak už to tak často bývá. Aspoň nemusí tedy zájemci o vysokoškolské studium cymbálu jezdit do Maďarska, jak tomu bývalo dlouho, že?
4: Je to no. Tak, no. Jezdilo se do Maďarska, kde už s velkou tradicí je cymbál vyučovaný na Akademii Ference Lista. A potom je taky možnost, pokud se bavíme o tom vysokoškolském vzdělání, navštívit nebo navštěvovat akademii v Banské Bystrici.
2: Mm-hmm. Já jsem se dočetl, že vy jste vznikli vlastně při pražské AMU, Viktor tam ještě stále studuje, tedy jak říkal, vy jste tedy většina z vás absolventy tohoto ústavu, nebo jak to máte?
5: My jsme se tam s Viktorem potkali právě po Rosence, kdy já z Rosenky odešel, neměl jsem už na to nějak čas, nicméně naše cesty se dál potkávaly právě na AMU. A jednou dnes jsme se potkali s tím, že bychom se rádi někam posunuli, začali na tu hudbu přemýšlet jinak a posunuli ji i do míst, kde třeba běžně nezazní, jak to podat formou, která by té hudbě neuškodila, ale zároveň oslovila lidi, kteří by si to běžně nepustili, anebo i jak se dostat do míst, kam se ta hudba běžně nedostane. A z tady těch původních myšlenek jsme se postupně dopracovali až k tomu konceptu Music Quality a využili jsme právě těch kontaktů, že s Michalem jsme se zase znali z jiného folklorního uskupení a tak se začaly propletat ty cestičky z různých kapel, ale původní myšlenka byla tato.
3: Nás zrovna tady napadlo, že abychom mohli nějak jako promítnout naše kořeny i do té klasické muziky, protože ten zvuk toho tělesa je samozřejmě specifický a pojí se s lidovou hudbou a my se vlastně taky věnujeme, že jo, lidové hudbě. A tak jak jsme právě kouleli, jak to vymyslet, jak vybrat nástroj a tak a nakonec jsme právě, jak říká Lukáš, skončili na tomto uskupení, které se od té doby nemění, za což jsme vděční. A začali jsme vlastně tím, že jsme aranžovali skladby, které jsou především nějakým způsobem inspirované právě lidovou hudbou, ale jsou přitom napsané brkem nějakého hudebního skladatele.
2: Vy jste zmínil ty kořeny, to by ještě možná mohlo být zajímavé říct, protože všichni jste říkali, že máte zkušenosti s tou cymbálovkou, ovšem samozřejmě v různých regionech se ta hudba dost liší, je v tom velká pestrost, tak z jakých krajů vlastně pocházíte a co je tam třeba pro tu místní lidovou hudbu typické?
5: Když začnu za sebe, tak já pocházím ze Strážnice, tam má folklor velkou tradici, každoročně je tam pořádaný mezinárodní folklorní festival na konci června, takže to je můj kořen a mé zázemí. Přičemž je pro mě třeba zajímavé, že Slávek Volavý, což byl velký propagátor právě folkloru ve Strážnici a taky vytvořil spoustu krásných písniček, které se dodnes hrají, tak pokud se nepletu, tak nastoupil na studium i na Pražskou konzervatoř, tak tam ještě pro mě byla taky hezká spojka, kdy jsem se já zpátky odřetl na té konzervatoři a teď se snažíme na to zase navázat a posunout tu hudbu někam dál s tím zázemím strážnice, které jsem si jako sebou přinesl.
2: Odkud pochází Viktor?
3: Já pocházím ze Zuberce, což je na Slovensku, na severním Slovensku, v Západních Tatrách, a ten kontakt s folklorem nebo s lidovou hudbou jsem měl prakticky od malička, protože jsem vyrůstal v Muzeu Oravské dědiny, což je skanzen jako open air muzeum, a i s bratrem samozřejmě jsme tam vyrůstali spolu a rodiče nás vedli vlastně, táta spíš k lidové tradici a mamka nás cvičila v klasické hudbě, takže to propojení tam prostě je od malička.
2: Je v něčem nějaký zásadní rozdíl mezi tím slovenským folklorem a třeba tím moravským, nebo to tak jako různě splývá a navazuje?
3: Já si myslím, že ten rozdíl je veliký, ale zároveň nějaký. Zkrátka v té stylovosti, v té instrumentaci nebo v temperamentu těch písní, tam se samozřejmě to liší na základě toho, v jaké oblasti geograficky například se nacházíme, ale ty emoce, to, co ta lidová hudba chce říct, si myslím, že se potkává ve všech regionech stejným způsobem jako u lidí.
2: A ty stylové rozdíly třeba, kdybychom měli jít do detailů, tak jaké tam jsou?
3: Tak například u nás na té Oravě, tak my nemáme vůbec cymbál, proto jako pro mě pojem, že cymbálovka patří do folkloru, byl vlastně nový. Takže nikdy jsem se s tím nějak ani nestotožňoval. Máme cymbál, tak jsme lidová kapela. Což jsem například vypozoroval na Moravě, že tak to spojeno je. My, ta autentická muzika na Oravě, jak na tom Slovensku, ne všude, samozřejmě mluvím teďka o tom severním Slovensku, tak tam nemáme ani velkou basu, třeba jako normálně kontrabas, ale spíš předělané čelo, jenom takové jako přenosné. A je to dané zase tím, že to bylo v horách, vysoko moc se tam ty trendy nedostávaly.
2: Cymbál se tam nedal vytáhnout.
3: Ten
2: možná,
3: se tam nedal vytáhnout hor, jedině helikopterů.
5: S čímž má Viktor bohaté zkušenosti. No.
2: Dobře, no a potom samozřejmě na tom jižním Slovensku, tam je to zase už blíž
3: samozřejmě
2: tomu Maďarsku,
3: to už
2: tam zase
3: na středním Slovensku vlastně ten cymbál už potom funguje.
2: Rozumím. Odkud je Michal?
4: No to se z toho Zuberce musíme vrátit zpátky na tu jižní Moravu a dokonce ani ne zas tak daleko od té Lukášovy strážnice. Já totiž pocházím ze Ždánic, který spadá do regionu Hanáckého Slovácka. Je to v podstatě nějakých 40, asi tak nějak, Lukáši, že? 40 kilometrů od strážnice. A u nás teda, jak jsme řekli, ta tradice cymbálu v rámci cymbálové kapely je a je velice silná, takže i se to odrazilo v tom mém celém jako hudebním vyrůstání, protože jsem s tou cymbálovou muzikou jako cymbalista byl v podstatě úplně od počátku spojen. A má to tak, řekl bych, většina těch cymbalistů, kteří jako malí začínají na té Moravě hrát na ten nástroj. Čili to je první žánr hudby, s kterým se my dostaneme do kontaktu a který nás formuje. Potom, když se chceme věnovat více té klasické muzice, dneska už je super, že na Zuškách po jižní Moravě učí cymbalisti, kteří mají vzdělání, mají minimálně konzervatoře, případně i vysoké školy, to znamená, na té umělecké škole se ten žák setká s tou klasickou muzikou. Pak už je různé to, nakolik ji přijme, nakolik se jí začne věnovat, nebo zůstane třeba u té folklorní muziky. Spoustu lidí zůstane v tom folkloru, ale ti, kteří se rozhodnou věnovat té klasice, je super, že dneska už můžou, protože na těch Zuškách bych si troufl říct, že to zázemí už je dobré v tom oboru a potom můžou pokračovat na těch konzervatořích, případně dneska už na té vysoké, nebo můžou jít na to Slovensko na vysokou nebo do Maďarska.
2: Já myslím, že je nejvyšší čas konečně si už pustit nějakou ukázku z vašeho, tedy loni vydaného debutového alba. Bude to Vivaldiho triová sonáta D mol La Folia, což je tedy prastaré harmonické schéma využívané napříč staletími, určitě se objevuje i v lidové hudbě. Jak jste vlastně pojali tady tu skladbu, jak jste se třeba odchýlili od originálu v tom vašem aranžmá?
5: No, primární výhybka byla určitě instrumentální. Jako instrumentační, kdy jsme právě využívali ten cymbál a akordeon. Nicméně, myslím si, že velkou inspirací se shodneme, že pro nás byl Giovanni Antonini. My jsme s ním měli zkušenost právě ze zmiňované studentské filharmonie, kdy jsme s Viktorem třeba působili právě pod Českou studentskou filharmonií, kde se i studenti dostanou do kontaktu s dirigentama, kteří běžně dirigují abonentní koncerty České filharmonie. A Nějak jsme si ho snažili naposlouchat, kde vlastně sám ten Giovanni Antonioni působí. Narazili jsme na jeho soubor Il Giardino Armonico, kteří právě mají zpracovanou La Folie, a po poslechu nebo náslechu spousty nahrávek jsme vlastně dostali, nebo nabili jsme dojmu, že právě ta jejich verze, to jejich podání nejvíc drží pohromadě, nejvíc nás oslovilo a dává nám největší smysl. Takže to byl kámen základní, od kterého jsme se odráželi, a ve spoustě momentů to bylo pro nás inspirací, ale samozřejmě jsme se museli vypořádat s tím, že takhle prostě v pěti lidech a s tou jinou instrumentací přijdou určité úskalí, které jsme museli vyřešit po svém.
2: Pojďme si tedy teď tuto Vivaldiho skladbu poslechnout v podání souboru Muse Equality. Jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha v podání souboru Muse Equality, který propojuje klasickou hudbu s folklorem, a jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty. Jsme teď poslouchali Vivaldiho triovou sonátu D-moll La Folia, ukázka z jejich nového alba, které tedy vyšlo v loňském roce. Před chvílí jsme si povídali o tom, z jakých regionů pocházíte a jaké folklorní vlivy máte v krvi, tak ještě jsme to vlastně nezmínili ohledně vašeho akordeonisty Jaromíra Žižky, tak abychom měli tu mapu kompletní, tak ještě tedy odkud pochází on?
1: On právě pochází z Jablunkova, kde nám to hezky dává. Dva Slováci ze severu, jeden ze severní Moravy, Čech už akordeonista, a potom dva Jižani.
2: Hezký most.
0: Ano, a navíc z Jablunkova je to blízko do Polska a tak dále, že jo, takže tam už možná jsou i nějaké vlivy takové přeshraniční. No, já jsem se díval ohledně toho vašeho alba, to mě pobavilo, že jeden z hudebních režisérů se jmenoval Marek Cimbal, tak mám radost, že je to opravdu tím folklorem prostoupeno skrz naskrz i po této produkční stránce, kde jste to album vlastně nahrávali?
2: No, poštěstilo se nám dostat se do studia HAMU, kde taky je potřeba, aby si studenti hudební režie dělali nějakou praxi. Takže jsme se spojili se studenty, zároveň jsme zjistili, že jsou to naši kamarádi, kteří zrovna jsou v posledním ročníku, kde měli za úkol nahrát celé album. Takže jsme využili možností, které nám dala naše škola, a vůbec toho nelitujeme, protože prostředí bylo perfektní a s klukama jsme si sedli. A ta práce, si myslím, že se shodneme, že probíhala nadstandardně dobře.
0: Na tom albu máte skladby opravdu různých kultur a stylů, různých historických období. Kolik vlastně zemí se vám tam podařilo obsáhnout dohromady na tom CDčku?
2: Co by teď chtělo počítat?
3: To je zajímavá otázka.
0: No, ale určitě Itálie, Rumunsko, že jo.
3: Tam Rumunsko, je tam Maďarsko.
2: Budou to jednotky, desítku nepřestřelíme, ale určitě jsme kolem 5-6 zemí.
3: To určitě bude, no.
0: Jak vznikají ta aranžma? Pracujete tedy na nich nějak kolektivně, že si třeba dotváříte své vlastní party, nebo je tam nějaký hlavní aranžer, který prostě rozdá noty a je to hotovo? Jak to máte?
3: No, funguje to většinou tak. Ono totiž aranžovat ty skladby do tohoto složení hlavně ze začátku pro nás bylo takovým velkým bádáním. Naštěstí nás to teda hrozně bavilo, takže jsme se velice často dostávali do různých zákoutí, z kterých jsme potom museli couvat ven, protože jsme zjistili, že tudy cesta nejde. Čili hodně to bylo o tom, že se něco napsalo, někdo z nás, většinou Lukáš, Viktor nebo já, ale samozřejmě i kluci, co tady dneska s náma nejsou, Jarda s druhým Lukášem, Viktorovým bratrem, tak taky občas něco píšou. Takže vždycky se něco napsalo, na zkoušce se to zahrálo a upravovalo. Zpočátku toho upravování bylo fakt dost, protože jsme ještě pořádně neměli ani prozkoumané ty nástroje těch našich kolegů, takže často jsme psali věci, které se třeba hrály krkolomně, nebyly příjemné, takže ze začátku to bylo opravdu velké dobrodružství. Teď si myslím, že už si to trochu sedlo, každý už víme, co můžeme od kterého nástroje a našeho spoluhráče očekávat, a funguje to hlavně tak, že většinou, když někdo přijde s nějakým nápadem, co bychom mohli hrát, tak po diskuzi, kde si to odsouhlasíme nebo ne, se toho prostě chopí, nastuduje, co může, napíše, co může, a potom, až je to napsané, tak si řídí, ale to už je spíš dílo jako hodně i kolektivní, si řídí ten nácvik a tam už připomínkují všichni, a je to takový živý proces, a je to, myslím si, že jsme se v tom trošku tak našli, že to je pro nás zajímavá práce a baví nás společně vnímat se vzájemně a utvářet ten jako společný náhled a výsledek toho, jak to vlastně bude znít.
0: To jste mi už rovnou odpověděl na další otázku. Právě jsem se chtěl zeptat, kdo tam v uvozovkách dělá dirigenta, nebo kdo se stará o to nastudování, takže to dělá vždycky autor té konkrétní úpravy.
1: Dá se to
2: je to tak, ale zároveň máme otevřené pole a jsme rádi, když každý se zapojí. Že právě rádi bychom se uzatřili do toho, že jeden to vede, a zatím se snažíme být demokratičtí, když to má jisté úskalí. Ale jsme právě rádi, když každý je proaktivní a do té kapely přinese kus sebe i v názoru třeba na tu hudbu, co hrajeme.
0: No, já si právě říkám, že to musí být docela náročné, třeba konkrétně zrovna u toho cimbálu, když člověk na ten nástroj sám nehraje, pro něj něco napsat. Že jo? Já jsem si jednou otevřel tu tabulku nějakou na internetu, jak se tam ty struny všelijak kříží a tak. A šla šla mi z toho hlava kolem, jako, to nemůže být asi úplně.
2: To Michal do dneška.
3: Je to přesně tak, hlavně když mi kluci nechají hrát klavírní party, protože ono to sice ty nástroje jako působí, můžou působit podobně, jenže ten klavírista má pořád 10 prstů a dvě zcela oddělitelné ruky ve smyslu, že když mu například levá ruka nějaké tóny drží, tak pravá může artikulovat volně nezávisle na té levé. A to bohužel cymbalista nikdy toho nedosáhne, protože on má pedál jenom jeden. Buď má všechny struny otevřené, anebo má všechny zatlumené. Mm-hmm. Takže toto byl třeba oříšek, který jsme určitě na začátku řešili.
0: A většinou hrajete dvěma paličkama nebo čtyřma?
3: Tak většina hraní je se dvěmi, ale myslím si, že dneska už je docela běžné, že v klasické hudbě se používají také tři paličky nebo čtyři a používají se i další techniky jako pizzicata, hrajeme flažolety. Těch variant a barev zvuku, které ten cymbalista může vytvořit, je skutečně hodně. Hmm.
0: Pojďme si pustit další ukázku. Teď nás čeká třetí věta z Haydnova klavírního tria číslo 39, kterému se někdy přezdívá tedy cikánské právě kvůli té třetí větě, která je napsána Rondo Alongareze, maďarské rondo. Tak pojďme si teď poslechnout v podání souboru Music Quality. Jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty na Rádiu Klasik Praha.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešními hosty pořadu Hudba v miléniu jsou členové souboru Music Quality ansamblu, který propojuje klasickou hudbu s folklorem. Hrají v obsazení dvoje housle, cymbál, akordeon a kontrabas. A právě teď jsme slyšeli tedy v jejich podání Haydnovu hudbu. Byla to třetí věta ze známého klavírního tria číslo 39, přezdívaného někdy cikánské. Když jsem říkal dvoje housle, vy jste se tak usmáli. Je tam i viola někdy, že? Nebo jak to funguje?
1: Stává se to, že Lukáš právě Viktorův mladší brácha přesedla na violu. Dokonce jsme nedávno využili jako violistu v triu, které jsme objevili, respektive náš známý to objevil na Strážnickém zámku v archivech Magnusů. A asi to byla přímo autorská tvorba zapisovatele z toho zámku, tak jsme právě využili Lukyho, aby hrál violu, která v tom předpisu byla, a zhostil se toho teda bravurně.
2: No tak my jsme to právě vždycky řešíme, kdo co bude hrát, třeba u těch houslí, že kdo bude hrát prim, kdo do sekund. A tady měl zrovna takové jako chtění, že by si zahrál ten prim, jenže já už jsem nechodil do 4. a do 5. a 6. ročníka na konzervatoři, kde se právě viola jako vyučuje u houslí. Takže zase to na něho padlo.
1: Takže se z toho Viktor hezky vykroutil.
2: Já se z toho vykroutil. Lukáš tím, že právě naopak navštěvoval.
3: Takže musí hrát ten druhý hlas.
2: To je teda hezké. Já jsem zkrátka neschopnější v tomhle.
0: No taky máte akordeon v kapele, to znamená, všichni musíte ladit k akordeonu, že jo?
4: Je to, tak? To je často velký oříšek, protože ten cymbál, obecně ten nástroj prostě trpí na změny teplot, změny vlhkostí a to ladění, ačkoliv dneska už jsme docela daleko v té konstrukci a pořád se inovuje ta konstrukce cymbálu a vylepšuje, tak pořád ten nástroj je dosti náchylný na právě tady ty změny prostředí. A ten akordeon naopak se dá říct, že je pořád stejně naladěný. Čili je pro nás občas trošku takovým oříškem, když máme hrát koncerty v kostelech, třeba v nějakých na podzim nebo v zimě, to je už velký oříšek, protože když v tom kostele je třeba 5-6 stupňů, tak to znamená, že celý ten cymbal se třeba nadladí ze 442 třeba na 445. Takže já už s tím musím počítat, když ho připravuju na ten koncert, že ho naladím třeba na 438, abych potom byl 442, jako je ten akordeon. Ale pořád je to trošku loterie. Nikdy nevím, jestli on tam úplně dojde, nebo jestli zůstane kousek pod tím akordeonem. Nicméně myslím si, že zatím se nám to daří zvládat a že jsme si našli právě v tom, nebo já jsem si jako ladič toho nástroje našel nějaký systém. A ten stejný problém nám nastává tehdy, kdy naopak v létě hrajeme na pódiu, na které svítí slunce. Tak ta černá rezonanční deska se rozžhaví, celý nástroj ale nejde nahoru, ale teď pro změnu dolů.
2: Nejcitelněji jsme tenhle problém vlastně vnímali v rámci koncertu České televize, benefičních koncertů České televize, a to právě probíhalo v prosinci. A to vím, jak jsme do poslední chvíli trnuli, jestli to vydrží a jak to nakonec bude ladit, je to přímý přenos a to, tak jsme se jen modlili, že jak to dopadne, a naštěstí to dopadlo.
0: To byl ten adventní koncert, kde jste vystoupili vlastně teď v prosinci 25, že jo?
2: Je to tak.
0: Takže kdyby si to chtěli posluchači najít, tak myslím, že na internetu určitě je k dispozici záznam. Já se omlouvám, že furt mě ten cymbál to fascinuje, jako, protože to tady nemám tak často, že jo, někoho, kdo hraje na cymbál. To se dá ladit i během toho koncertu, třeba průběžně, nebo to musíte připravit předem?
4: To určitě moc nedá během koncertu, protože dá se třeba doladit jedna struna, když povolí, ale troufám si říct, že na nástrojích, které jsou dobře udržované, tak se to nestane během koncertu zas tak jednoduše. Takže je to všechno o té přípravě před koncertem. Někdy ten nástroj vydrží naladěný třeba i na dva koncerty, na tři. Všechno záleží na těch teplotních a vlhkostních skocích. Takže když je třeba tady to, teďka máme takových jako přes den 20 stupňů, v noci 15-16, tak to si myslím, že ten nástroj i v autě dokáže vydržet celkem naladěný a je to pro něho takové příznivé. Nicméně, když jezdíme na koncerty právě v té zimě nebo v létě, kdy on se v autě ohřeje nebo naopak tam zmrzne, tak ladím v podstatě před každým koncertem.
0: Říkal jste v autě, tak z toho už vyplývá, že si cymbál vozíte. Není to třeba jako Steinway v koncertních síních, že by člověk jenom usedl a hrál, že jo? Ale musíte si ho převážet. Tak to jsme si už říkali před natáčením, ale ať to slyší posluchači, kolik to váží.
4: Ty nástroje můžou vážit, teď se bavíme o těch koncertních, tak můžou vážit tak od 70 do 90 kilo, čili cymbalista musí mít opravdu spoluhráče dobré kamarády, protože sám si ten nástroj nepřenese. Manipulovat si myslím, že může s ním velmi omezeně a postavit na nohy ho pravděpodobně sám asi nezvládne. Voda. Jsou takové krkolomné triky, ale trpí zase konstrukce toho nástroje, takže jsou k tomu potřeba dva lidi.
0: Ale říkal jste, že svítá na lepší časy, protože už existují i novější typy, které používají karbon místo kovu?
4: Je to tak. Samozřejmě říkal, schválně jsem záměrně zmínil, že váha 70 až 90 kilo je u koncertního nástroje, ale dneska se dají kupovat nástroje, kterými cymbalisti říkáme lightky, odlehčené verze. A to jsou nástroje, kde je ušetřeno trošku materiálu jak na korpusu, tak třeba na nohách. Ty nástroje nemají víko, nebo většinou nemají víko. A u takových nástrojů se dokážeme dostat, řekl bych, na takových 55 až 60 kilo. No a potom je další stupeň, kdy

0: váha a v takovém případě s takovým nástrojem už ten cymbalista dokáže sám manipulovat a je to opravdu velká pomoc, když třeba vyjíždí na koncert, tak najednou nepotřebuje, aby ho někdo vyzvedával, nebo nepotřebuje říkat sousedovi, aby mu pomohl naložit nástroje, ale už to zvládne sám, to je velká pomoc.
1: Necymbalisti vyhlíží tuto světlou budoucnost.
2: Bohužel nás se to netýká, protože
3: máte karbonové smyčce, ale to vám moc neulehčí, že jo? No?
0: Bohužel naší kapely se to moc netýká, protože já mám nějakou zvukovou představu o tom nástroji a zatím se mi nepodařilo hrát na tu odlehčenou variantu, která by hrála natolik dobře, abych ji chtěl používat tady v naší kapele, aby splňovala ty nároky moje na zvuk toho nástroje v rámci Muse Equality. A nicméně, ať na to, nechci, aby to vyznělo, že ty nástroje haním, já si myslím, že vlastně na to, kolik oni váží, tak ten zvuk je velice slušný a využitelný v 90% příležitostí k hraní.
3: Tak já moc děkuji za toto cymbálové okénko. Vše, co jste chtěli vědět o cymbálu a báli jste se zeptat, Michal Procházka spolu s Viktorem Janoštínem a Lukášem Holubíkem jsou dnes našimi hosty, členové souboru Muse Equality. Tak můžeme si, myslím, pustit další hudební ukázku. Teď tady máme skladbu autora, který má moc pěkné jméno, jmenuje se Tony Muréna, což bych si myslel, že je nějaká přezdívka z trampské osady, ale byl to teda italský akordeonista. Víte o něm něco bližšího nebo o té jeho skladbě, kterou jste natočili?
1: Vždycky říkáme, že v překladu indiferenc je lhostejnost. A Tony Muréna byl známý spoluprací například s Grappelim či Django Reinhardtem. A u této skladby je zajímavé, že většinou se snažíme třeba něco skultivovat, nebo se folklorní motivy kultivovaly a tady naopak Jarda, náš akordeonista, chtěl k té, dejme tomu až jako zpěvné formě tady té písně, vytvořit něco vážnějšího, serióznějšího, takže jsi tam přidal krásnou kadenci úvodní klasického střihu, která aspoň na začátku nás přetáhne do kostela, nebo dotáhne do kostela, kde si můžeme využít až takový varhaní nádech akordeonu, což diváci nebo posluchači uslyší té další ukázce.
3: Tak pojďme si to poslechnout, skladba, která tedy propojí jazz, akordeon, chrámovou hudbu a ještě mnoho dalšího. Jmenuje se Indiference a zahraje nám ji soubor Muse Equality, jehož členové jsou dnes našimi hosty.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha s členy souboru Muse Equality, Viktorem Janoštínem, Michalem Procházkou a Lukášem Holubíkem si povídáme v dnešním pořadu Hudba v miléniu. Toto byla ukázka z jejich debutového alba, které vyšlo v loňském roce, skladba Indifference od italského akordeonisty Tonyho Murény, ve které se tedy představil se svým parádním číslem akordeonista Jaromír Žižka, který tady s námi dnes není. Díval jsem se, že třeba hrajete i edukační koncerty pro mladé publikum. Jaký mají formát nebo jak jsou koncipovány? Co se na nich děje?
1: Ty koncerty mají formát klasického koncertu, kdy přivítáme právě posluchače, respektive žáky nějakou naší skladbou a poté je vedeme takovou procházkou nebo takovým putováním od hudby lidové až k té hudbě vážné.
0: Jaké třeba máte zatím nejvýznamnější koncertní milníky za sebou nebo nějaká nejpamátnější vystoupení? Už jste zmiňovali třeba ten adventní koncert České televize, kde třeba ještě na to rádi vzpomínáte?
2: Mně se líbil třeba ještě ten živák, který jsme točili v televizi Noé. Ten je určitě taky ke zhlédnutí v archivu. To byl pro mě krásný zážitek, protože to byl pro nás takový první živý velký koncert a bylo to v podstatě v začátku té kapely, takže já na to mám moc hezké vzpomínky, že jsme se snažili všechno vycizelovat do maxima a byli jsme hrozně vlastně zapálení v detailech a podle mě to byla vlastně důležitá věc pro tu kapelu tehdy. No.
3: Ještě krásnou atmosféru vždycky mají koncerty, na které nás pozval pan profesor Bernášek z HAMU, co si nás vzal do parády. Jezdíme hrávat, kolegové jim pomůžou.
1: Například pro kruhy Přátel hudby.
3: Jasně.
2: To nemyslíš, že jo?
3: Ne.
2: Ty jsi myslel do Lužan?
3: Tak, přesně, do Lužan. Přesně, na Lužanský zámeček. A tam je nádherná atmosféra, kdy hrajeme v sále uvnitř budovy. Ale pak jsme měli právě krásný moment, kdy jsme hráli v takovém výklenku, jakoby na terásce, nebo jak to nazvat, pro posluchače, kteří byli dole, užívali si zahradní dýchánek. A ta atmosféra je tam fakt cítit z každého rohu budovy. A to třeba pro mě je památné nějakým způsobem. A taky, protože pan profesor Bernášek byl s námi u toho zrodu, tak tím, že se tam vracíme každoročně, tak vždycky si připomeneme třeba, kam jsme se posunuli a tak zazpomínáme na to, jak ta kapela funguje. Tak tohle třeba pro mě je zajímavé.
0: Lužany, pardon, Lužany, to jsou ty Lužany, kde Dvořák napsal tu mši pro ten tamní kostelík. Je to,
3: je to
0: též místo, ano.
1: Pro mě byl takový asi jeden z nejhezčích zážitků koncertních. Bylo právě ve Strážnici v rámci folklorního festivalu ve Strážnici. I když tam nebyla ideální akustika, ale ta nálada, co tam vznikla v průběhu těch dvou vlastně koncertů, tak to bylo velmi potěšující. A tady vlastně se nám dokonce podařilo získat i cenu laureáta na tomto festivalu.
0: Vy jste říkali, že si na tom koncertě, který jste zmiňoval, posluchači užívali tu zahradní slavnost. Vadí vám třeba, když neposlouchají úplně soustředěně ti posluchači a třeba u toho konzumují nějaké nápoje nebo něco takového, nebo je vám to jedno, neruší vás to při hraní?
3: Když budu mluvit za mě osobně, tak mě osobně to neruší už i z toho důvodu, že mám radost, když ta hudba je provozována, jak jsem říkal na začátku, tam, kde by třeba běžně provozována nebyla a dostane se k lidem, kteří by si běžně nepustili. Takže i kdyby tímhle formátem jsme tu hudbu mohli šířit do světa, tak mě to nějak neuráží. Navíc potom následoval koncert, kde už lidi přišli, sedli si a vyloženě jsme měli tu svoji 3/4 hodinku nebo hodinku, kde soustředěně poslouchali. Takže to byl spíš takový bonus toho dne.
0: Co třeba, když už jsme mluvili o těch vašich původních aranžmá, co třeba nějaké původní skladby? Zkoušeli jste třeba si objednat něco u nějakých současných autorů pro to vaše obsazení netypické?
3: No, vykopli jsme předpokládám na tom adventním koncertě, kdy právě pro nás kamarád Tomáš Janoška udělal spíš aranžmá teda, úpravu, písně, ale skladby přímo na míru zatím nejsou. Nicméně je to věc, která je na našem listu přání. A už máme nějaké typy, koho bychom chtěli oslovit, ale zatím to necháváme asi pod pokličkou. Ale určitě budeme rádi za spolupráci se současnými autory i třeba do budoucna, protože kdybychom chtěli vyjet za hranice, tak rádi budeme prezentovat naši hudbu současnou, ať máme sebou artikl, který je poutavý a zajímavý i pro pořadatele koncertů v zahraničí třeba.
0: No, rozhodně je to obsazení, které má potenciál, takže si myslím, že skladatele to bude zajímat. Ještě jsem se vlastně nezeptal, vy jste zmiňoval ten soubor Il Giardino Armonico v souvislosti s tím Vivaldim, že vás inspirovali. Máte třeba v rámci takových souborů, které propojují folklor s klasikou, nějaké vzory nebo nějaké podobné ansámbly, které vám třeba byly inspirací?
1: To je složitá otázka.
3: Ne, protože... No, možná si spíš neobjevím zpětně. Když jsme se do toho pustili, tak asi to nebylo na základě toho, že bychom si poslechli několik alb a řekli jsme, pojďme dělat něco podobného. Ale tím, že ta myšlenka vznikla, nebo aspoň jsme si tehdy mysleli, že to vzniklo z naší hlavy, tak možná až teď, když se dostáváme k různým interpretacím určitých děl, tak třeba narazíme na to, že už to někdo mohl podobně zpracovat. Ale i když narazíme na zpracování právě u těch rumunských tanců, že jo, tak jedna naše známá nám pouštěla ukázku právě kapely, která to zpracovávala jakoby v klasické formě a taky využíval nějakého kontrastu té lidové podoby, ale tam to bylo velmi syrově ve vyznění. Na konci se dostaneme k tomu, že ta podoba je úplně jiná než ta naše. Mm-hmm. Takže si nedokážu vlastně teď asi představit příklad toho, že jsme něco vyloženě skopírovali, co by nám bylo vzorem.
0: Třeba ty rumunské tance, ty zrovna třeba nedávno nahrálo, myslím, i Talichovo kvarteto taky s cymbálem, to vyšlo někdy v loňském roce, tak to mě třeba zaujalo a opravdu to je taková hodně jako chameleonská skladba, která opravdu jako v těch různých úpravách často vyznívá hodně jinak, no to je pravda.
1: Ona zrovna třeba tyto rumunské tance byla jedna z prvních úprav, protože to se samo nabízí zrovna toto dílo to tímhle způsobem nějak zpracovat, ale myslím si, že jak říkal Lukáš, tak ono se to často odráží od typu skladby, od toho období a od toho stylu. Že například, když šáhneme do něčeho staršího, jako například uhrovecká sbírka nebo nějaký archivní materiály, tak potom zjistíme, že třeba nějaký barokní soubor právě to zpracoval jakoby na staro, nebo naopak se snaží z toho udělat moderní záležitost. Takže asi úplně takový nějaký vzor přesný jsme neměli u toho vzniku.
0: Díval jsem se na vaše facebookové stránky a každopádně tedy velmi čile koncertujete, měli jste tam spoustu termínů teď na následující měsíce, tak kde vás třeba v nejbližší době mohou posluchači slyšet? Myslím teď řekněme od června dál nebo od druhé poloviny května.
3: Tak posluchači si nás můžou najít v Pardubicích 5. a 6. června, kde odprezentujeme náš koncert Muse Equality a zároveň bude tam i pořad Tanec mezi námi. K tomu bys možná, Viktor, mohl něco říct, protože to máš víc pod kůží.
1: My jsme totiž chtěli už v počátku, jak jsme zjistili, jak ta kapela hraje, co asi jaké emoce předává, tak všichni za námi chodili, že u toho se musí tančit, to je tak jako temperamentní. A tak jsme si řekli, no co kdyby jsme fakt vymysleli nějaký tanec k tomu, jako aby se prostě, aby mohli tanečníci zatancovat Bartóka, nebo například nějaké archaické tance z 18. století například. No a vznikl projekt Tanec mezi námi, kdy ten tanec mezi námi taky odkazuje na nějaký vztah těch tanečníků a muzikantů a je to takové organické vystoupení, kde právě spolupracují tanečníci s náma s těma úpravama, které už máme hotové a oni na to vymysleli choreografie a potom třeba i nějaké taneční příběhy. A toto vystoupení právě budeme hrát v Pardubicích 5. června a potom 6. června na to naváže náš koncert už klasicky, jak jsme zvyklí. A právě na tom představení Tanec mezi námi spolupracovala hlavně moje partnerka Laura Kolačkovská a Silvie Němcová. Oni jsou vlastně spolužečky na HAMU a ty nám pomohly to dát nejvíc dohromady, jinak tam funguje dalších 10 tanečníků, takže to celkově takový velký projekt docela.
0: Který se určitě bude ještě reprízovat, že jo? Nebude to jenom v těch Pardubicích.
1: Aktuálně chystáme pražskou premiéru, která proběhne na podzim, ale termín přesně ještě nevíme.
0: Jasně.
3: Po Pardubicích nás posluchači ještě můžou nalézt 12. června v Holedči, potom 18. června ve Bzenci na Moravě, Prešov nás čeká ještě 21. června, v červenci máme nějakou pauzu lehkou, ale vracíme se potom v srpnu hned na podruhářské slavnosti právě na místo konání našeho prvního koncertu do Zuberce, kde odehrajeme v rámci právě zmiňovaných podruhářských slavností 8. a 9. srpna nějaké koncerty, takže určitě se mají na co těšit posluchači.
0: Tak všechno, pokud to nezachytili, si mohou podrobně najít i na vašich sociálních sítích, kde jsou ty termíny vypsány. Dnešní pořad tedy pomalu končí, zakončíme ho již zmiňovanou slavnou skladbou Bély Bartóka, což budou tedy rumunské lidové tance založené na lidových nápěvech z Transylvánie. A já moc děkuji členům souboru Muse Equality, houslistovi Viktoru Janoštínovi, cymbalistovi Michalu Procházkovi a kontrabasistovi Lukáši Holubíkovi, že byli dnes našimi hosty v pořadu Hudba v miléniu. Tak ať se vám daří, přeji mnoho úspěchů, mnoho spokojených poslů. Sluchačů a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
3: Děkujeme za pozvání.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Hudba v miléniu.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Klasik Praha.
0: Klasik Praha.